Hlavně někam, nevzpomínám, spěchám. To je totiž lajina alfa a omega. Proč ne? A proč se ptáš mě? Napiš dopis svýmu životu. Není to pesíško a hospodinka zase jednou.

0: to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí RekByty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: RekByty, záruka kvality.
4: Express FM.

Been places, doors.

Quite understand.

0: Kaufland Kart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Kart Extra. Kaufland.
2: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
4: Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: Diamond Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Hudba na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec a čestný prezident motoristů Filip Turek v pondělí prohrál soud se společností Seznam.cz. Musí se omluvit za tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do soukromých e-mailových schránek uživatelů a že nejsou schránky provozované společností bezpečné. Americký federální úřad pro vyšetřování, zkráceně FBI, změnil náborová kritéria tak, aby sex se zvířaty už nebyl automatickým důvodem k vyřazení uchazeče. Úřadující vícemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě reprízy semifinále minulé sezóny obránce Jakub Galbas. Letní den, ale od západu studená fronta, takový bude dnešní den. Čekáme oblačno až polojasno, během dne se zatáhne, postupně se přidají přehánky nebo dešť, lokálně i bouřky a později budou srážky v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Pěkné středeční ránko, máme 16. září, 7 hodin, 2 minutky. K tomu Vašku, ahoj.
1: Ahoj.
2: Samozřejmě, muzika bude, vidím tady Adele, ne Adelu, Adele, Rolling in the Deep, Swedish House Mafia, Royal Blood. No a já myslím, že bychom se mohli tak jako lehce otřít i o toho Eda Sheerana. Ed Sheeran je v podstatě cancelled. A začalo to tak nevinně.
1: Ano.
2: Tak nevinně.
1: Za všechno může Macklemore.
2: A nejdřív bylo takový lehký Macklemore versus Pink. To bylo taky úplně někoho, to v podstatě nezajímalo. Dobrý. Najednou to ale bylo Macklemore versus Ed Sheeran. A teď je to najednou Ed Sheeran versus úplně všichni. Tak si myslím, že na tuto aktuální hudební kauzu se musíme podívat. Jinak to nepůjde. Dobré ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Voděnka.
1: Se nějak strašnou žížu.
0: Aha.
1: Taky se vám to někdy stane, že úplně máte po ránu děsnou žížu.
0: Jo.
1: Ale takovou to, jak pijete, jako když pamatuješ si vždycky, když jsi přišel zvenku domů.
0: Jo, že jsi přišel a vypil si celý půl litr, takhle to bychlem stal, doslova bychlem stal. Jo, a tohle to já mám takhle obvykle, když a vlastně jako druhý den piju taky, ale už ne alko.
1: Jo.
0: Tak to mám jako, že večer piju, já nevím, jak je to možný. Normálně večer piješ, jako co to dá? A ráno máš zase žízeň.
1: To je neuvěřitelný.
0: Jako to se nemůžeš napít třeba na tři dní dopředu?
1: Asi proto v té písnice zpívají žízeň ajajaj, že jo?
0: Asi jo.
1: Že to je nikdy nekončící, ta žízeň.
0: Tak, a o tom jsme chtěli mluvit? No, ne, úplně nechtěli, ne, ale...
1: To já jenom abych vysvětlila, že jsem udělala divný zvuk, aby věděli, proč tady funím.
0: Jo.
1: Že vlastně jsem se jenom jako hodně napila. Že jsem měla velkou žízeň.
0: Mm-hmm.
1: Ale myslím si, že bychom se mohli pomalu, ale jistě propracovat k tomu, že Ed Sheeran je cancelled. Když to takhle jako přeženu. Ale myslím si, že k tomu nemá daleko.
0: No, je to tak rozsáhlý, že to snad není ani na jeden stup, teda, jako, tak jak to všechno prostě probíhá a kdo za tím vším je. Macklemore vyzval samozřejmě, nebo prostě provolal Sláva Palestině. Na to konto byl vyřazen z turné jako předskokán Eda Sheerana. Jednoduše řečeno. I když Ed Sheeran říká, že on zatím není, protože on nebyl ten, kdo Macklemora v podstatě jako vyhodil, ale byl to promoter. Respektive to byl miliardář Kraft a majitel stadionu Gillette Massachusetts, který Eda Sheerana měl na svý svatbě, tomu tam zaspíval, ale on prostě řekl, že žádné neposkytuje platformu pro nenávistné projevy. A tudíž tedy vlastně Macklemora vyhodil. Macklemore druhý den ještě byl na tom nějakém koncertu a on řekl, že zdraví své jako židovské kamarády a že to nebylo mířeno přesně na něj, ale že ten konflikt je hrozný a že hold prostě je zničující a že tyhle ty věci prostě by se neměly dít. No a jak to pokračovalo dál?
1: Pokračovalo to tak, že Ed Sheeran řekl, že on na to má taky názor, ale že ho nikomu neprozradí.
0: Čímž tedy ještě tak trošku jako přilil olej do ohně a tudíž tedy se začali vyjadřovat i další, kteří měli být součástí jeho amerického turné. Takže kdo tam už nebude?
1: Nikdo.
0: Už tam nebude prakticky nikdo. Měl tam být Lukas Graham a tahle dánská kapela, již tedy jako frontman dal tahle formaci jméno. Měl tam být také Phineas, brácha Billie Eilish. Ten už tam taky nebude, ten už taky řekl, že ne. Pak byla nějaká ještě folková kapela, která doprovází obvykle Eda Sheerana na těch nějakých...
1: Beogas. Ale nevím, jestli se to čte nějak...
0: No, prostě...
1: Beuža nebo něco takového.
0: Takže
1: a potom tam měl být ještě Aaron Rove, ten byl první. Jako všichni vlastně jako řekli, že ne. Takže vlastně z toho budoucího tour se stává opravdu už jenom kluk s kytarou.
0: Luprem.
1: A jedeme prostě bez předskokanů aktuálně. Pro všechny to teď samozřejmě bude takový ožehavý téma i nadále, protože v momentě, kdy vlastně řeknete a jo, tak já zaskočím na tý tury a klidně budu předskakovat, my jsme tady kapela, my klidně se jdem zahrajem nějaký miniset, to není problém, tak vlastně okamžitě jako už dostanete nějakou
0: tu
1: nálepku. Já si vlastně nejsem jistá, jakou nálepku dostanete, ale asi jako v podstatě asi dostanete, že jste jako proizraelský teda, i když ani být nemusíte, jakože já nevím, podle mě Ed Sheeran je teďko jako jeho názor, který zůstal skrytý, je asi teda takový, bylo to takový záhadný, jako kdyby on byl, hele, já jsem taky pro Free Palestine, ale nemůžu to říkat. Tak jako by budu dělat, že to neřeknu a každý si může vybrat. Ale stejně, když se tam teď, víš,
0: no, hele,
1: budeš s ním hrát, tak je jasný, jako že seš asi, že pan Kraft tě pustil hrát s Edem Sheeranem, protože jsi musel slíbit, že určitě nebudeš říkat nic o Palestině.
0: No, no je to teda jako...
1: A teď je otázkou, jak se k tomu asi jako postaví taky ty fanoušci. Jestli vlastně na ten koncert si řekneš, aha, tak já nejdu, protože je Free Palestine. A nebo tak já jdu, ale budu tam celou dobu mávat vlajkama.
0: Mm-hmm.
1: Až se to ještě vyhrotí do toho, že na ještě u všech vstupů bude žádný palestinský vlajky se nenoste na koncerty a úplně se z toho stane něco jiného. A Ed Sheeran už si pak řekne, já tady tu tour vlastně ani jet nechci.
0: Já už mám dost peněz.
1: Odvezte mě domů.
0: Já chci domů.
1: Já chci domů prostě za rodinou do fitka a já na to kašlu.
0: No, je to teda jako komplikovaný, musím říct, že já když jsem se tím probíral, tím, kdo všechno se k tomu nějak vyjadřoval, je to mazec, no. A jak se říká, že politika do kultury nepatří, tak tady se to ukázalo, že asi patří, ale prostě musíte být na té správné straně. A on ještě, jak Ed Sheeran, tím jak zamlžil, tak to vlastně to lejno, do kterého šlápnul, se ještě rozpatlalo ještě víc a je v tom úplně jako...
1: A podle mě tomu ještě není konec.
0: Není konec, určitě ne.
1: Tohle se jen tak nespláchne.
0: Ne. Tak.
1: No, Rolling in the Deep, to se vlastně docela hodí. Pěkné ráno.

0: Počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly CZ. A pohodička na terase taky potěší.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle byla Aiko, Why Not Baby. Pojďme na silnice, jedna dopravní nehoda je na trase 35, tedy silnice 35, pokud jdete z Jičína na Hradec Králové, je tam osobák vybouraný. Komplikace jsou i v Praze, D6, první kilometr ve směru na Prahu, dva osobáky v sobě. Další komplikace je na D10, devátý kilometr ve směru na Prahu, dodávka autoosobák v sobě. Gymnazijní ulice, dopravní nehoda a ještě jedna v Letenském tunelu, jsou tam dvě havarovaná vozidla, takže i tam počítejte tedy s omezením.
1: Express FM.
2: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
2: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením.

0: Začnu trochu ze široka. Velký bratr se dívá. Když jste na internetu a odkliknete ano, souhlasím s tím, že prostě tam jsou nějaký cookies a, mm-hmm. a jdete do opravdu jako detailů, kdo má nějaký v uvozovkách opravněný zájem na to, aby se díval, na co vy se díváte, tak on má přesně přehled o tom, z čeho se díváte, kde jste připojení, na jakým zařízení, jaký máte třeba i ten operační systém v tom mobilu a tak dále. To je jako jedna z věcí, takže velký bratr všechno o vás ví. To tím už prostě nic neuděláte. Ale jsou třeba kamery, které zajišťují na ulicích to, aby bylo rozpoznávání obličejů a jak se tomu vyhnout. Totiž jistý německý nějaký designer vymyslel takovou košili. Vypadá tady jako, já bych si ji asi nevzal.
1: Mm-hmm. Je taková crazy.
0: Je taková, viděla jsi? Mm-hmm. Je to takový, jako když máte prostě zelí červený a bílý, takový menší, ale hlavičky a prostě ta kamera vlastně potom nerozpozná, co je ten člověk z toho. Takže vás neidentifikuje, nedá vás do toho takového rámečku, který vás normálně potom jako trackuje, aby věděl, kam jdete, odkud jste přišli a co jste zač.
1: A funguje to i na auto.
0: I na auto to
1: viděla
0: funguje.
1: Viděla jsem už test, že měli podobně takhle udělaný zase flekatý auto a taky ho to nenačetlo. Mm-hmm. Že vůbec to nebylo schopný jako rozeznat, že se tam právě pohybuje ten objekt.
0: Tak to jsem ještě, k tomuhle jsem ani nedošel, ale v každém případě je to zajímavý, no, ale pořád si říkám, že ten design jako mě moc jako nebaví. A na druhou stranu
1: jako design není moc hezký, ale tak jestli to je pro lidi, co chtějí, aby nezaznamenaly kamery.
0: A otázka je, jak dlouho to vydrží, protože za chvíli už to stejně jako prolomněj a už i tyhle ty hlávky zlí stejně jako rozpoznají.
1: Takže nemá ještě smysl se do toho full oblíct a jít třeba vykrást trafiku. Že mě nerozeznají na kameře.
0: Jako myslíš v trafice, kde všichni platí kartama? Jako pokud nepotřebuješ nějaký kuřivo?
1: No ne, já bych ukradla losy.
0: Jo, takhle.
1: A pak bych stírala a prostě buď bych něco vyhrála, nebo ne.
0: Jenomže i ty losy budou asi zaregistrovaný, ne? Oni tam mají nějaký sériový čísla, nějaký balíčky.
1: Takže by věděli, že to bylo kradený.
0: A ve chvíli, kdyby si náhodou vyhrála,
1: no.
0: Náhodou, tak by potom po tobě skočili. Kde pak jste k těm losům přišla?
1: No, to jsem dostala jako dárek.
0: A kdo vám ho dal?
1: Václav Mašinda.
0: Už takhle bys mě bodzla.
1: To bylo první jméno, co mě napadlo, když tady sedíš.
0: To je výborný. Na koho to hodíme? Na Mašindu.
1: Na Mašindu.
0: Super, díky, naskánou.
1: On tak vypadá jako někdo, kdo by v barevný košili vykradl trafiku. Ukradl by.
0: Za 5 let, ahoj.
1: Ukradl by Sharon Zlosa.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
6: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Trenýrkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
14: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Express.
16: Music first.
15: Express FM.
16: Co je nového na Express FM? Koukněte na expressfm.cz.

0: Tak v dnešním bulváru se píše o tom, koho favorizují sázkaři na nové moderátory Stardance. My jsme tady zapojili nějaký mozkový závity svoje a přemýšleli jsme nad tím, kdo by to asi tak mohl dělat.
1: Takže moje dvě buňky se spojily.
0: Proběhly tam nějaký neutronový reakce a co z toho vyplynulo? Takhle. Nás napadlo, že kdyby jako neměli úplně moc na výběr, protože sázkaři favorizují Václava Koptu a Adélu Gondíkovou. Já jsem říkal, že ještě jako Dáda Gondík, Dalibor, že jako brácha, že by to mohli prostě nějak moderovat společně.
1: Jo. A Gondíkovi mi nevadí, já mám ráda a Duš je super.
0: A Duš je super a Dalibor je fakt takový spolehlivý. Je to moderátor, je to herec moderátor, takže proč ne. Mm-hmm. Ale nakonec jsme si řekli...
1: A navíc Kopťák dělá Peče celá země, ne?
0: No a on to nechce ani dělat, tu Stardance, že by byl raději, kdyby to dělal někdo mladší, což je docela jako dobrá úvaha. Mm-hmm. A mě napadlo, že by to mohl dělat někdo, kdo už tý Stardance byl z těch osobností. A tak jsme hledali, kdo by tam jako mohl bejt a vyšel nám z toho Roman Zach.
1: No.
0: Jako teďka jsme se na tom docela shodli, že ten, jako ta mužská část, že by to měl bejt právě, že by to mohl být on.
1: Mohl by to být on, byl tam, vypadá výborně. Bude mu to slušet, i když bude tam nějakým fraku nebo obleku nebo něco takového.
0: Ještě Saša Rašilov.
1: To je taky, si myslím, takovej charismatický.
0: Ale já si myslím, že on by do toho nešel.
1: No, myslím si, že a navíc Roman taky podle mě něco moderuje na český nějaký pořady. A už nevím, jestli tam taky někde zase objevoval něco po České republice, tam jezdil podle mě taky v nějakým, jak furt jezdili všichni v tom karavanu nebo v něčem. Že mám pocit, že taky jako byl v nějakém takovémhle pořadu, že jsem ho někde viděla na nějaký rozhledně nebo něco takového. A on je takový jako, prostě on je hezký, by se mi tam líbil, ale vůbec nevím, ale holku nevím k němu.
0: No, nemůže to být ale úplně nějaká malá, protože on je Roman vysoký.
1: Roman je vysoký, no ale tak můžeš mít podpatky, aspoň je to lepší, jo, to je než pravda. Když tam máš jakoby Sašu a hledáš někoho, někoho aby neustále vedle něj nestála prostě Adéla.
0: A, ještě, a koukala na něj zůry.
1: A mohla bys si vzít balerinky takový dneska, nebo mohla bys být na boso. Já jsem teda ještě koukala, protože samozřejmě to ten internet jak vybuchl a hledají se tedy nové tváře. Tak já jsem ještě koukala na náš stream.cz. Oni taky navrhovali.
0: Ano.
1: Navrhují tady například Kotex Farmy a Kotex ze Zrádců, že by to moderovali společně dva chlapy, což by se líbilo, si myslím, i tobě. Pat a Mat tady navrhovali. Zorka Hejdová a Bombshell. Že by mohl být. Potom Falešný Paukner s Petrem Macinkou tady navrhovali a potom jsou tady samozřejmě moje favorité a to je Jan Špaček a Sugar Danny. Že by to dělal někdo mladší. Byl by
0: Ježiš,
1: tam
0: tady... Honza Špaček by byl úplně úžasný.
1: No, jak by komentoval, víš, ty šaty, ty tance, to by podle mě bylo. No, a Sugar Danny, oni mají takovou zvláštní chemii společně, pokud jste je neviděli, nebo ani nevíte, kde je Sugar Danny, dejte si je, oni jsou spolu, no uvidíte, prostě pár videí najdete a jak, určitá chemie mezi nimi je.
0: Aha. Jirka Špačka jí dělal rozhovor fiktivní s Čestmírem Strachatým, respektive fiktivní Čestmír dělal s ním, jak mu vyčítal. Já jsem tě psal a ty jsi mě nepozval. No tak prosím vás, napište Janu Špačkovi, jestli by to náhodou jako nechtěl vzít. No.
1: No.
0: Ježiš, to by byla hlína.
1: Možnosti jsou.
0: To by byla hlína.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Premiér Andrej Babiš nemá podle 3/5 Čechů v případě prezidentské kandidatury šanci na úspěch. Téměř čtvrtina lidí si myslí, že by zvítězil. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Median. Prezidentské volby se uskuteční počátkem roku 2028. Po několika případech malárie mezi zaměstnanci frankfurtského letiště nyní tropickou nemocí onemocněli také dva obyvatele městské části v jeho bezprostřední blízkosti. Oba jsou nyní v lékařské péči. Po úterní předhrávce Karlových Varů s Třincem se dnes odehraje úvodní kolo nové sezony hokejové extraligy. Pardubice zahájí cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem, stejně jako na startu minulého ročníku přivítá Dynamo doma v derby Hradec Králové. Druhý největší favorit soutěže Sparta se představí v Olomouci, Brno na ledě Litvínova a premiéru na kladenské Sídešce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích. Letní den od západu studená fronta. Takhle by to dneska mělo vypadat. Čekáme oblačno až polojasno, přijdou mraky, zatáhne se, budou přehánky, déšť, možná i bouřky a pak zase odejdou. Teploty 22 až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Po víkendu se dohrálo US Open, my jsme se tomu tady taky věnovali, protože samozřejmě
1: ano, naše, hráli. Ta naše.
3: A ta naše, která asi nějaká zase hrála, takže jako je dobrý. Bavili jsme se tady o tom, kolik si kdo odnes, nějaký to kapesný. No a ještě tady máme dohru pro Sabalenku, a ještě tady máme dohru na základě toho, jak hraje mistr Zverev. Někteří nejsou spokojení a už i sportovní legenda, včetně samozřejmě teda ale jeho soupeře ve finále, trošku si stěžují, tak na to bych se koukla na ten trošku tenis.
1: Dobře. Já se rád koukám na tenis.
3: Jo, no
1: já
3: tak si
1: ho,
3: super.
1: Já si ho rád i poslechnu.
3: No hele, tak si poslechnem.
1: Ve tvém podání si ho i rád poslechnu.
3: Tak si poslechnem tenis a k tomu si poslechnem nějakou pěknou muzičku.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Srdce.
1: Tak.
2: Jsem říkal, že ten tenis se rád poslechnu.
1: Ano, tenis si každý rád poslechneme. Tak, US Open má ještě své lehké dohry. Je potřeba to ještě trošku vařit. Tak, jedna dohra potká Sabalenku. Arina Sabalenková se nezachovala úplně sportovně s takovým tím respektem vůči tomu lepšímu. Jak si ty lidi hezky podají ruce a oni pak jako zamávají, poděkují a odejdou do šatny. Arina potřebovala rozmlátit raketu.
2: Možná to ze sebe dostat
1: možná
2: hnedka
1: několik,
2: na kurtu.
1: Ona je vášnivá. A potom samozřejmě se jí ani nelíbil ten kameraman, který najížděl s tou kamerou do ksichtu na její zklamání, tak toho taky poslala někam pryč. Tak nakonec vy, kteří jste byli pohoršení, můžete být spokojeni, dostala za to pokutu 7 500 dolarů.
2: Mm-hmm. Což ji jako úplně moc jako nesundá, protože měla 1,8 milionů dolarů prize money, jo?
1: No,
2: 7,5 tak už je jako nic.
1: Hele, je to nějakých, nevím, 160-170 tisíc, tak něco jí to ubere, no.
2: No, no, dobře. No.
1: Ale tak aspoň ze slušnosti.
2: Tak co dál?
1: No a potom se samozřejmě řeší tady pan Alexander Zverev, nakonec tedy vítěz amerického Grand Slamu US Open, který už všechny úplně rozčiluje svým druhým podáním. Alexander Zverev totiž, jemu strašně dlouho trvá, než on podá to druhý podání. Yeah. Ono totiž neexistuje, žádný pravidlo, tam není žádný časový omezení. Zatímco na všechno časový omezení v tenise je, ať už jsou to nějaký pauzy, když on vlastně ten umpire řekne, tak serve prostě a on, že jo, má na to myslím nějakých 25 sekund nebo něco takového, tak na to druhý podání nic není. A on opravdu, ten Alexander Zverev, prostě vydrží, on třeba, já nevím, normálně, že jo, takový to vždycky, že dvakrát ťukněte míčkem a prostě to, ale on třeba...
2: Pak ještě to necháš spadnout, OK,
1: no,
2: není
1: dobrý,
2: úplně
1: stane se,
2: něco,
1: dobrý,
2: někde se
1: ale
2: pohne.
1: Ale on třeba 18krát pinkne tím míčkem. Všichni už jsou úplně na nervy. Samozřejmě jeho finálový soupeř Ben Shelton si na to taky stěžoval. Hnedko po zápase řekl, že to není možný, že by se na to mělo udělat nějaký pravidlo, že to všechny úplně rozčiluje. Pak se k tomu vyjádřil taky Boris Becker, který je samozřejmě komentátorem, tak ten taky řekl, že je to hrozný, že ho to i jako, že i jeho to nervuje jako komentátora, jak dlouho mu to trvá tomu Alexovi, než do prčic už jako podávej, už hrajem, a že samozřejmě všichni říkají, že i pro ty soupeře je to strašně těžký, ty se tam jako nějak soustředíš, nevíš, čekáš, a on samozřejmě, já tomu na jednu stranu rozumím, já tomu samozřejmě rozumím, že ten Alexander Zverev toho jako zneužívá, využívá, ale už se o tom jako letos na tom US Open mluvilo tolik. I jeho jako jiný soupeři to říkali, že to není možný, že mu to tak dlouho trvá, že WTF, že to je jako otravný a že by se to zkrátka mělo změnit.
2: No a to by se takhle, mohl by tam být nějaký časový limit a ve chvíli, kdyby ho nesplnil, kdy prostě by tam mu tam běželo to odpočítávání, pip.
1: A co by ne, tak když je limit jako na první podání,
2: tak by to byla jako dvojchyba. Nazdar.
1: No, a proč by nemohlo být na druhý, jako nevidím v tom žádný takový problém, aby se to tam jako zařadilo, by to bylo trošku rychlejší.
2: Dobře, ale on za to nedostal žádnou pokutu, tak jasně, když neporušil žádný pravidla.
1: No on žádný pravidla neporušil, jenom tím všechny prostě jakoby strašně štve a proto si stěžujou.
2: Jo.
1: Ale samozřejmě on se směje, protože vyhrál Grand Slam, že jo, ano. Jemu to může být jedno, on to dělá na schvál.
2: Já jsem koukal ještě na to, kdo byl potrestaný finančně, byl tam i náš Dalibor Svrčina, který padl ve druhém kole to tý čtyřhodinový bitvy s tím Darderim a nakonec za svoje chování tedy dostal 5 000 dolarů. A to už asi trošku zabolí při jeho postavení v žebříčku. A nejvyšší flaster inkasovala Argentinka Giovanni, která se neprobojovala do hlavní fáze a dostala 20 000 pokutu dolarů za porušení s tím, že odstoupila už po 17 minutách v úvodním kvalifikačním utkání. Že prostě nedohrála ani to první, ten první zápas, že to prostě vzdala. No, takže
1: asi
2: tak,
1: se no. Necítila, no.
2: Asi přišla a říkala, sorry, já se tady cítím tak trošku jako nepatřičně.
1: Já to nefiluju.
2: Já to filuju.
3: A Vašek Mašinda.
4: Na Express FM. I heard what you said.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
4: Spěchejte na www.webgloob.cz.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá.
8: Na kráhy zamíchej.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
12: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
13: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
14: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Tohle jsou Wolf Alice, Just Two Girls, před námi Adela, Ain't in LA. Vypadá to, že o téhle holce ještě hodně uslyšíme, protože ta je teď aktuálně na 11. místě Billboardu v sekci Artists. Mm-hmm. Takže jen chvíli před ní je tam vlastně Michael Jackson, nějaký jako Bruno Mars a tak dále. Hned za ní jsou tam Cat's Eye. A ona dávala nedávno příspěvek to, jak když vlastně byla tenkrát v tom konkurzu, když se Cat's Eye vlastně jakoby vytvářelo a tenkrát jí říkali, že se prostě, že je vyřazená, že už ji tam jako nechtějí. A nakonec tam v podstatě dávala takový video, jako že Bůh pomsty. A bylo to docela příjemný. Mimochodem tedy to studiový album, to debutový, se umístilo na vrcholu dvou albových hitparád a to na prvním místě, že nejprodávanějších alb i vinylových alb. Takže je to k 19. září, což v podstatě ještě jako bude, to ještě jako nějaký doběh má.
1: Jo.
0: Takže tak, no, Adela prostě jede.
1: Jede.
0: Jede.
1: A kam jede?
0: Takhle, ona jede na některých místech Evropy, přidává další termíny koncertů. Tady zatím u nás platí pořád toho 11. ledna, ale dost možná, že třeba ještě tam nějaký ten termín přidá.
1: Nějakou kost ještě hodí svým fanouškům.
0: Mohla by, protože ten její vlastně koncert, který oznámila, byl do půl hodiny vyprodaný.
1: To bylo do půl minuty vyprodaný.
0: Nebo takhle, byla tam ta fronta vlastně.
1: Já nebyla ani ve frontě, Vašku. Tam nebyla ani fronta, já dala koupit a bylo, že nic už.
0: Tak si to vem, no.
1: Ani fronta nebyla.
0: Ani...
1: Já jsem šla pak na jinýho prodejce a tam byla fronta a když ta fronta došla, tak už tam nic nebylo.
0: A my chceme ty fronty, ale.
1: No jako takhle, radši bych stála aspoň chvilku tady v té virtuální frontě a říkala si, že mám šance, než když jako...
0: Přijdeš a nic.
1: Než jakoby 9:00

0: Tohle byla Adéla, teď doprava. Příjezd do Brna od Vyškova po D1. Máme tam dopravní nehodu na 207 kilometru. České Budějovice, i tady je dopravní nehoda, pokud tedy jedete od Týnu nad Vltavou. Pozor si dejte také, pokud jedete na D1, 25. kilometr ve směru na Prahu. Máme tam dopravní nehodu dvou osobních aut.
1: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Tento týden budou plátna kin patřit premiéře filmu Bára Basiková. Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, který si z Karlovarského festivalu odvezl cenu diváků, sleduje na ploše 50 let nejen profesní dráhu výjimečné zpěvačky Báry Basikové od rokových začátků v kapelách Precedence a Stromboli přes výrazné muzikálové role až po solovou tvorbu, ale především osobní cestu ženy, jež s neobyčejnou otevřeností odkrývá svět plný napětí, vášně, zranitelnosti i samoty uprostřed slávy. Bára Basiková otevřeně mluví o depresích, nevydařených manželstvích i touze po lásce a přijetí.
2: Jsem totálně nezařaditelný. Tady je Bára Basiková.
3: Bára Basiková.
4: Kdo má mojí občanku?
2: Tak mi teď. Všechny ty manželství jsou jak přes kopíra. Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
5: My jsme si prostě to dítě přáli
6: a to vneslo do té rodiny takový slunce, takový štěstí.
1: Také druhé premiéře tohoto týdne vévodí žena. Mimořádná německá herečka Sandra Hiller, která si za svůj výkon ve filmu Rose odvezla stříbrného medvěda z Berlinále. Pohlcující historické drama je také rakouským kandidátem na Oscara. Po bouřlivých časech 30-leté války se v odlehlé německé vesnici objevuje tajemný voják. Toho hraje Sandra Hiller. A ten voják tvrdí, že je dědicem opuštěných pozemků. Jeho snahu o přijetí do místní komunity komplikují podezřívaví vesničané a jedno tajemství. Do vesnice totiž Rose dorazila pod cizí mužskou identitou. Ve vizuálně syrovém černobílém filmu o ženě, která si v nelehké historické době přisvojí identitu padlého vojína, aby co by muž nabyla větší svobody a s ní spojené možnosti získání majetku, hrdinové mluví strohou němčinou, inspirovanou tehdejším jazykem. Režíroval Markus Schleisner.
7: Hab nie erdenken können früher an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem Heute heil herauszukommen. Wer bist du?
0: Express Filmix.
8: Na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
8: Express.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
5: Prague Sounds, the festival.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
12: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
13: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
14: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
15: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
16: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Babu, do čeho to nahlíží?
1: Koukám tady do menu.
0: Menu. A co to je za menu?
1: Je to menu, protože jsem dneska zahledla na Seznam zprávy CZ informaci o tom, že Kofola kupuje další podíly v ostravských gastro provozech. Nejdřív tady vidím, že vstoupili do kavárenské sítě Co kafe a teď, že vstoupili do Chachar Catering a mají tady Chacharovu hasičárnu a Chacharova pizza. A já jsem prostě nevěděla,
0: Kubo,
1: co to je.
0: Kubo, pojď prosím tě na mikrofon.
1: Ale protože Kuba Viliš, který chodí v pátek nám dávat tipy, tak on je Chachar.
0: On ještě předtím, než odjede do Chacharova. Dobré ráno, čekaj, ještě vyhodil ten mikrofon, ti to zapnu.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak se na to díváš, na to menu, na tu pizzu, co se tam nabízí?
2: Tak já teďka budu zase zaburana.
0: No, jo. Nemusíš být zaburana.
2: Je to tam velmi populární.
0: Jo.
2: A i v Bohumíně.
0: Bohumín City pizza.
2: A i za hranicemi Ostravy. Mhm. Takže
0: to, že jako...
2: je to velké.
1: Ne, frčí to. A tady
2: je to fakt velké.
1: A tady právě mě totiž zaujal tady jako citace toho jednoho ze spoluzakladatelů, který říká, já jsem moc rád, že Kofola i do budoucna počítá s rozvojem mého srdcového projektu Pici. Koncept originální české pici vznikl v roce 2006, takže navíc slaví letos výročí a stojí na vnímání chuti českého zákazníka. A mě zajímaly ty chutě českého zákazníka.
2: Takže.
1: A zde už vidím menu. Pizza, baníček. Ostrá, tomat.
0: Takže ne ostrá,
1: to je jenom, že je ostrá, ale jsou tam samozřejmě tři vykřičníky, tam jsou. Tomat, ajdám, šunka, vysočená kukuřice, čili, uzený ajdám, paprika. Potom je tady něco, co se jmenuje třeba Vestyho sen.
2: Neznáme se.
0: Dobře.
1: Bravokrém, co je bravokrém?
2: Já jsem si to nikdy neobjednal.
1: Taky nevíš,
2: jo? Já vím, že to jezdí k sousedce.
1: Ajdám, šunka, kuřecí maso, kukuřice, pórek a kari. Potom je tady třeba Bohumín City pizza.
0: Bravokrém je šlehačka.
1: Aha, Třičuníci, tady jsou třeba Pískové doly, Ostrá, ale pozor, jenom dva vykřičníky.
2: Pískové doly je čtvrť.
1: Ano, tomat, ajdám, vepřová panenka, vysočená klobása, kamember, uzený ajdám, kukuřice, chili. Takže ještě si musíte dávat pozor, kdybyste to náhodou objednávali u Chachara. Jestli je Ostrá, dva vykřičníky nebo tři vykřičníky.
0: Mm-hmm. Tak to jako máš ty pálivý,
1: ano,
0: ty
1: papričky.
0: Ty papričky,
1: no, ale jsem to všimla až teď. Potom je tady ještě Chacharův speciál, Ostrá 2, tomat, ajdám, šunka, uzený ajdám, vepřová panenka, kamember, klobása, paprika, chili a feferonky ještě navíc. Mm. Jako je tady dobrý mix a hodně tam mají rádi kukuřici.
2: Mám objednat tři na odpoledne. Na oběd mám.
0: Myslíš, že to přijde sem?
2: Jo, tak podívej to.
1: Když to teď objednáme,
2: jede to
1: tak...
2: vlakem 3 hodiny. To se má, to tady máme.
1: Tak se tady potkáme na večeři s Chacharem. No, takže to nás zaujalo a chtěli jsme samozřejmě také tady plnokrevníka chacharského pozvat, abychom se dozvěděli.
2: Tak nezabředáváme někam do nějaké reklamy, zdravíme samozřejmě. Je to tam populární, já si to neobjednávám, ale...
0: Ale je to tam populární.
1: Ale je to,
0: populární.
1: Je to velký.
2: Je to populární.
1: No, ale podívej, jeho Pražáka, ten už neobjednává, že?
0: Ne. Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na Slovensku odhalili nejspíše žíravinu v balení vody Natura, která byla plněna v Česku. Vodu nemají spotřebitelé pít. V Česku se podle hygieniků dotčená šarže nevyskytuje. Vrtulník zpravodajství americké televize 4NBC v úterý večer místního času havaroval při živém vysílání zásahu při nehodě autobusu na předměstí Los Angeles. Při incidentu, o kterém informují americká média, zahynuli nejméně 3 osoby. Fotbalista Lionel Messi byl poté, co před 2 týdny oficiálně oznámil konec reprezentační kariéry, povolán k poslednímu rozlučkovému zápasu za argentinský národní tým. Nastoupí do přípravného duelu 6. října proti Beninu Buenos Aires. Dnes nás čeká počasí opravdu proměnlivé, čekáme oblačno, polojasno, pak se zatáhne, přidejí se déšť, přehánky, bouřky, později zase budou ustávat a teploty se budou pohybovat od 22 do 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Krásné dobré ráno, my startujeme naší raz, dva, třetí hodinku i dneska jdeme prodlouženou, takže jsme vlastně v půlce. Máme takový poločas.
1: Ano, pokud teda někdo nezapomene, že má přijít.
2: No, no.
1: To se stane. To maximálně jednou.
2: To je výjimečné. Výjimečné. To je výjimečné.
1: Mám tady takový téma. Vědci zjistili, kde v mozku se dá vypnout, ale zatím tady je jenom u zvířátek, ale co není, může být, že můžeš naprogramovat na to, aby hibernovali. Takže bychom se o tom mohli trošku pobavit i v rámci tedy jako nás, lidí, jak by to mohlo vypadat. Ale z hudby, nehibernujte, teď si dáme Paramore, Jungle a Coldplay.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Středeční ráno na Express FM.
1: Express FM.

0: Coldplay na Express FM. Vědci našli nějaký chuchel neutronu. Zatím to je někde u křečku a u nějakých dalších zvířat, kdy dokážou tomu zvířeti tak trochu jako naordinovat buď to hibernaci, anebo to, aby se nedostavila. Jakože ten křeček
1: jasně,
0: třeba jako
1: vypnout, zapnout.
0: Nikde se nepíše o tom, že by člověk neměl taky nějaký takovýhle chuchel, takový chumel prostě neutronu, který by to někde se dokázal vypnout. A mně to přišlo docela zajímavý. Já bych si dovedl představit, že by se nechal na třeba několik pár let jako vypnout a probudil se, až to přejde. Nevím teda zatím, co by mělo přejít, ale až to přejde. Jo? A nebo když, já bych třeba to chtěl, kdyby to bylo tak nějaký řízený, že by člověk měl takový vypínač, nebo časovač aspoň, hlavně by se samozřejmě nesměl rozbít, ale třeba když plácnu, letíš na dovolenou, jo? Jak jsme letěli do státu, jsme byli 14 hodin v letadle, je to úmorný, prostě uděláš tak, vypínač, cvak, nějakou aplikaci přes mobil klidně a budíček až na místě.
1: Jo, takže ty bys nechtěl jako nějaký dlouhý hibernace, ty bys se chtěl jenom takhle vypínat, zapínat, abys něco přečkal.
0: No, to by ale nebylo vůbec špatný, protože člověk by si jako řízeně odpočinul.
1: Jo, ale bylo by to, že jsi jako ve fázi spánku, že by se probudil jako čerstvej.
0: Ano,
1: takhle
0: přesně
1: tak. Takhle by si to představoval
0: ještě navíc. Oni to tady popisují
1: jako... Samozřejmě, když si dáš něco na spaní, že jo, a vzbudíš se potom, tak je to takový, tak seš ještě mechem praštěnej klidně.
0: Ano, takový polomáčenej. Oni tady vlastně to popisují třeba, že by se to dalo využít při letech, dejme tomu, v kosmu, že třeba až se bude lítat na Mars, tak ono to chvíli potrvá, než tam doletíš, takže by si prostě jakoby pospala a pak by se probudila a už by se byla normálně jako odpočata.
1: Až by byla na Marsu. Což ale se mi stává někdy, když takhle usnu a řeknu si na 20 minut, o 3 hodiny později. To je za rok.
0: Holky jsou z Venuše a chlapi z Marsu.
1: Ale víš, jak si někdy leknu, že jsem měla být v rádiu, třeba takhle, když si dám odpoledního šlofíka, že normálně jak usnu jako hluboce.
0: A ještě až přijde opravdu jakože podzim a zima, kdy se probudíš pět a bude tma.
1: Bude tma,
0: a ty
1: no?
0: Nebudeš vědět, jestli je to pět ráno nebo pět večer.
1: Nebo co se děje. Takže... Ale možná nějaký... já mám ten chuchel.
0: Trošku.
1: Měla bych nemám, se nechat vyšetřit. Ale to není poprvé, co mi to někdo říká.
0: Nemám v popiku chuchel. No

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
2: Vole, trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
8: Spěchejte na www.webglobe.cz.
9: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
10: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
11: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
12: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
13: Začalo samočištění a vysoušení.
12: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
14: Leny přitvrdila. V novém headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
16: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
17: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
18: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
19: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
20: Trenírkarna.cz.
21: Hlášení pro lovce slev.
22: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
23: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
24: Music. First.
25: Express FM.

0: Tohle byl Ketama, Comes and Goes na Express FM, čas 9.29. Čeká nás jedna velká a záhadná návštěva v České republice.
1: Ano, ještě předtím, než teda za 2 roky už bude rozpuštěn Matrix kolem naší země, tak do Prahy přijede agent Mulder, tedy David Duchovny, i když možná asi, no já předpokládám, že všichni ho znají, hlavně z Act X, ne?
0: No asi jo. Ještě pak byl nějaký taky takový záhadný film, nebo nějaký jakoby science fiction s příchodem mimozemské civilizace na zem, ale ten ještě nepamatuju, jak se jmenoval, to je úplně
1: a
0: jedno.
1: A pak ještě on hrál tý Californication, tam možná ještě některýho lidi budou znát, tam hrál takovýho trošku hajzlika. Tak možná ještě takový mladší ročníky, tak možná, ale taky už to bylo, to je taky tak 10 let starý seriál, ale ne 30, jako. jako Acta X, no a David Duchovny teda nepřijede překvapivě točit do Prahy nějaký nový film nebo seriál, nepřijede třeba ani podepisovat knihu, že by ne. Taky jsem tam, ne, to tak vymýšlím, co tak můžu udělat, že jo. Pak čemu se ještě většinou věnujou takhle? Fotografujou strašně rádi, nebo malujou obrazy. A potom ještě rádi zpívají.
0: Takhle, zpívám rád, ale ne někdy úplně dobře. Jo. Ale v každém případě si myslím, že to bude docela jako zajímavý. Takový zpěv trošku, takový herecký zpívání to je.
1: Jo, bude to taková příjemná šeptanda charismatického muže. David Duchovny se svojí kapelou přijede do Prahy a vystoupí tady 15. října v Archa Plus.
0: A okolo jeho plakátu já chodím denodenně.
1: Já mě se to až včera večer mi to vyskočilo na Instači. Aha. Tak jsem si říkala, jestli já si nekoupím to Acta X Lego, že bych tam šla, že by mi to podepsal.
0: Tak co by, tak to samozřejmě může.
1: No, jestli bude chtít, že jo, oni se dneska ty lidi nechtějí podepisovat.
0: To je pravda.
1: Ale David určitě bude sympatický a hodný. Já se na něj budu hezky usmívat a budu říkat, please,
0: please,
1: Mr. Please, sign my X-Files a on.
2: Of course, young lady.
3: Express ráno. How is that girl like?

0: Taylor Swift a I Spy s Karma. Na Expressu se teď díváme na silnice D6, příjezd do Prahy u průmyslové zóny Hostivice, dopravní nehoda se zraněním, takže tam počítejte s omezením. Pražský okruh 22. kilometr ve směru na D1, nákladňák a osobák. Další komplikace na 11. kilometru Pražského okruhu ve směru na Ruzyň, tentokrát dva osobáky. I pozor si dejte na příjezdu do Brna od Vyškova po D1. Probíhá tam vyšetřování nehody dvou osobáků.
1: Express FM.
2: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
2: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
4: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 9.9.
8: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
9: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
10: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
13: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Francouzský DJ Užel, takhle se to přesně vyslovuje, Užel, ne Hugel, ani Hužel, Užel.
1: Já mu říkám Kužel.
0: Proč ne?
1: Je to jednodušší.
0: Jo. Říkejte si tomu, jak chcete. Pojďme se podívat, máme tady pořád tu hru s O2.
1: Ano, pořád hrajeme s O2. Celý týden vám dáváme hravé otázky, vy nám na ně dáváte správné odpovědi a my v pátek vybereme jednoho výherce nebo výherkyni, který získá celý balíček výher od O2. Jsou tam O2 Pods Ultra, O2 Tag a O2 Powerbanka.
0: Jo, to všechno můžete získat, ale proč se to vlastně jako děje? Protože O2 teď se vlastně zaměřilo na bezpečnost dětí na internetu a tohle to téma tam poměrně slušně rozvíjí na bezpečnevsíti.cz, tam se můžete podívat a najdete tam vlastně i odpovědi na naše všetečné otázky.
1: Přesně tak, řeší se tam různé kategorie. Včera jsme se třeba ptali, co to znamená, když umělá inteligence takzvaně halucinuje, tak jo, umělá inteligence může být samozřejmě pomocníkem i hrozbou, no a jazykové modely předpovídají vhodnou odpověď, no a pokud model přesnou odpověď nezná, tak se to zkrátka domyslí, aby vás jako uspokojil, že dostanete aspoň nějakou odpověď. Takže ji trošku jako vyhalucinuje. Tak ano. To byla správná odpověď na včerejší otázku. No a dneska si myslím, že to je takový téma, že lidi tvrdí, že to nedělají, ale dělají to všichni asi, nebo
0: dělali,
1: aspoň to si jednou
0: dělali
1: to zkusili.
0: Dělali to možná i vy jako rodiče, ale svým dětem to rozhodně určitě nebudete doporučovat.
1: Ano, přesně tak. Dneska se ptáme, co je sexting. Napište nám prosím správnou odpověď na rano@expressfm.cz. Věc, která se může zdát jako fajn, že to je zábava, ale má to samozřejmě i určité hrozby, které jsou více či méně skryté. Jaké a jak o tom zase třeba i s dětmi nebo s dospělými komunikovat, mrkněte na web bezpečnevsíti.cz.
0: No a milé děti, dost možná, že se kvůli sextingu vaše rodiče potkali. Neboli, jak jsem poznal vaši matku?
1: Ano. Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česko nabídne Bulharsku 8 nových letounů Skyfox společnosti Aero Vodochody. Před odletem do Bulharska to ve středu ráno řekl premiér Andrej Babiš. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček doplnil, že delegace jede uzavřít i kontrakt na prodej českých elektrobusů. Spojené státy obvinili 5 osob s Ruskem z osnovaného spiknutí. Mají vazby i na útok v Česku. Podezřelí měli provádět útoky a sledovací operace po celém světě, včetně Spojených států. Oznámil to ministr spravedlnosti Todd Blanche. Čeští volejbalisté na letošní mistrovství Evropy poprvé prohráli světovým šampionům Italům prodlehy 1-3. Úvodní dějství sice díky takřka bezchybnému útoku vyhráli 25-23, ale pak domácí favorité před vyprodanou halou v Modeně zabrali a dotáhli zápas do vítězství. Dnes se čekáme oblačno až polojasno, pak by měly přijít nějaké mraky, zatáhne se, bude nějaký déšť i lokální bouřky, později budou srážky v Čechách ustávat a teploty se budou pohybovat od 22 do 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Valíš bulvy?
3: No, valím tady bulvy, koukám tady na novinky.cz, jak tady ten státní rozpočet rozdělují jenom do té tisíci koruny. A můžu se tady koukat i do minulosti, je to takový docela zajímavý, než bych to tady jako chtěla nějak rozebírat. Jenom kdyby vás to zajímalo, můžete se tady kouknout i na minulé roky, 24, 25, 26 a ten příští rok, tak tady vidíte, vlastně je to rozdělený na to, co jde na důchody, co jde na školství, na zdraví, na dopravu. Je to takový vlastně docela zajímavý to takhle vidět v té tisíci koruně, musím říct, že mi to trošku jako pomohlo, protože samozřejmě,
1: že v těch miliardách se člověk utápí.
3: Aha, hodně miliard, aha, dobře, a co to teda znamená? A takhle, když to vidíš v tom jako poměru, že kdybych měla 1000 korun, kolik bych kam dala, tak musím říct, že to je docela zajímavě udělaný, tak pokud byste měli zájem novinky.cz. My se ale tady u nás vrátíme k muzice, vidím tady taky Jazzy, vidím Dua Lipu, no prosím tě Vašku, ta Dua Lipa.
1: Co s ní je?
3: No asi to nevyhraje ten soud s tím Samsungem o ty televize.
1: No.
3: Moc to nevypadá.
1: Moc to nevypadá. Budeme se o tom bavit.
3: Jo, já to klidně
1: přihřeju. Chceš o tom popovídat.
3: No jo.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Dua Lipa, Break My Heart, je 10 hodin a 8 minut. Pojďme se o téhle zpěvačce trochu pobavit, co se týká, ano, i ona má soudní při, konkrétně se společností Samsung, protože její tvář byla využita na obal televizí.
1: Ano, a Samsung teď využívá přesně to, co jsme říkali my, když se tahle ta kauza objevila, že si myslím, že to neprojde, protože na obalu té televize je ten prístroj a na tom prístroji jsou prostě ukázky toho, co jako na té televizi můžete vidět. A je evidentní, že tam není jako takhle, já jsem teda tu Dua Lipu na tom ani nepoznala, jo.
0: Já taky ne.
1: Jo, tak to je teda za prvý.
0: Ano.
1: A za druhý je evidentní, že to je vlastně nějaký jako screen z nějakého jako pozadu, z nějakého vysílání, že to má jenom ukázat, hele, vy můžete na té naší televizi sledovat tohle, tuhle tu streamovací platformu, tady ty kanály sportovní, tohle. A zrovna náhodou tam byl její obličej. Ale Dua Lipa a její tým měli asi prostě cítili peníze, podle mě to si řekli, hele, zkusíme to, co kdyby náhodou.
0: Prachy mají, co kdyby z toho něco káplo.
1: Co kdyby z toho něco káplo a chtěli 15 milionů dolarů za to, že využívají, jakože tvář Dua Lipy k tomu, aby prodávali ty televize. No a Samsung teď chce po soudu, aby to zrušili. Zaprvé říkají, že měli vlastně na toho přesně nějakého prostředníka, který jim dodává ty grafiky na ty krabice a že od něj oni mají jasně dáno, že všechny ty obrázky, které na tom jsou, ať už jsou to, já nevím, loga těch společností, kanálu a tak dále, že všechno je vyklírovaný takzvaně. To znamená, že mají povolení na to, aby je na těch krabicích mohli mít. Takže oni navíc říkají, hele, jestli chcete se s někým soudit, tak určitě s náma ne, protože my máme tady papír na to, že ten náš dodavatel to má vyřešený. Takže my jsme tady určitě jako nechtěli nic to. A zároveň taky právě říkají, že ano, že ta fotografie jenom ukazuje obsah, který je dostupný na té obrazovce a že vůbec nijak nenaznačuje ani
0: Dua Lipa,
1: ta krabice.
0: Že by kupujte tyhle z ty televize.
1: Přesně tak. Takže říkají, takže si trhni.
0: A ona si pravděpodobně trhne.
1: Přesně tak. Jako písničky máš hezký, ale tohle na nás neskoušaj. Čo zkoušáš? Jak zkoušáš? No a myslím si, vzhledem k tomu, že to byla i naše taková ta prvotní úvaha, že no to nevím,
0: Taky se to potvrdilo.
1: Spíš z toho nic nebude a uvidíme teda, jestli potom by ještě mohla zkusit teda tu žalobu případně na tu třetí stranu, která teda nějak dodala tu grafiku na krabice.
0: Ale údajně i tam na to má normálně bumážku, že to je prostě jako, že to je čistý, že ty smlouvy tam jsou.
1: No, to je prostě nějaká náhoda, no.
0: Že vlastně i ta fotka vlastně má svolení k tomu, aby byla použita právě pro tyhle ty účely.
1: Podle mě to je nějaký print screen přesně z nějakého klipu, já jsem to ani teda se mi nepodařilo dohledat, co to přesně je, jako za záběr tý Dua Lipy, která je tam v takovém opravdu, jako mohl by to být téměř kdokoliv. Takže předpokládám, že to je přesně, to je jako print screen z nějaký streamovací zadarmo platformy, kde byl asi její klip, někdo udělal print screen a print a dali to tam.
2: Nejhranější song na Express. Express FM.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě nepotrhu.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem to starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
10: Spěchejte na www.webglobe.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
17: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v Průhonicích a na webu panmatrace.cz.
18: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
19: Express. Music first.

0: Tohle byly Lily Wood a Prejka Robin Schulz. Mimochodem, dneska je středa, což znamená, že i dnes vás čeká po 19. hodině další díl Express Star. A kdo tam je?
1: Ale já už nechci čekat.
0: Tak nečekej.
1: Já nechci takhle. Až v 19, já to chci slyšet hned.
0: Live nás to čeká, nebo live, vlastně jako... Ve vysílání to uslyšíte v 19.00.
1: Ano.
0: Kdo nechce čekat, může už jít teď klidně na náš web.
1: Ano, tak jo, tam už je podcast. Jasně, ano, hostem Express Star je Klára Košacká. Oni se nám blíží totiž volby. A samozřejmě Televize Nova chystá speciální volební celou sérii. Budou mít speciální studio, budou mít super debaty, budou sledovat regionální duely a já nevím co všechno. A právě součástí tohohle toho volebního hurá bude i Klára Košacká, která je hostem Express Star.
2: Chtěla bych říct, že se pokusíme divákům přiblížit nejen jako čisté průběžné výsledky, když to tak řeknu, nějaká jako čísla a grafy, ale chceme se zaměřit také na nějaké jako příběhy, na nějaké jako zajímavé duely, právě třeba co se týká těch senátních voleb nebo nějaké zajímavé osobnosti na kandidátních listinách, protože přece jen ty průběžné výsledky si každý může otevřít na telefonu, otevřít si buď na nějakých zpravodajských webech nebo na Českém statistickém úřadu, takže se pokusíme to přinést takto a bude to probíhat vlastně formou takových bloků, kdy průběžně napříč celým odpoledním vysíláním TN Live budeme vlastně vstupovat do toho z hlavního studia, kde se vysílají i televizní noviny a budeme přinášet i právě s kolegyní Bárou Divišovou a s jejími hosty takovéto průběžné, řekněme, volební vysílání.
3: Express Star.
4: Na Expressu.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu. Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřežky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / Agrodabaky.cz.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Datart uvádí Dny Marianne.
10: Dny Marianne, jo.
9: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
12: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
13: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
14: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM. Express.

0: tady.
1: To je dobře, že je tady.
2: No.
1: A jsem ráda, že se loučíme do tónu takový krásný písně.
2: Ano, přesně tak. Veroniko,
1: že nás Verča chtěla, může
2: vystřídat. Chtěla si k tomu něco říct.
3: Já jsem chtěla říct ahoj Vašku, milovníku v OKDR-u. No. To miluje tohleto. Úplně, totálně, zbožňuje.
2: Tak my na tom jsme jako podobně.
3: Odkojený jste na tom, odkojený.
1: Přesně tak.
2: Ano, ano.
3: A zdravíme se, i Matadorské 13 třeba a podobně.
2: Hele, je to takový jako, že...
3: Já miluji OKDR teda.
2: Jseš na tom odkojená, ale někdy i ta svíčková se ti přejí.
3: Dobrého pomálu, jak říká Pavel Kučera.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec Filip Turek prohrál soud se společností Seznam.cz. Musí se omluvit za tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do soukromých e-mailových schránek uživatelů a že jejich schránky nejsou bezpečné. Kanada se může stát přidruženým státem Evropské unie, řekla dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Hvězdný fotbalista Lionel Messi, který před 2 týdny oficiálně oznámil konec reprezentační kariéry, byl povolán k poslednímu rozlučkovému zápasu za argentinský národní tým. Dlouholetý kapitán se rozloučí 6. října přípravným duelem proti Beninu v Buenos Aires. Dnešní teploty na některých místech vyšplhají až k 27 stupňům Celsia. Večer bude na většině území pršet a zítřejší teploty klesnou na 17 až 22 stupňů. Teploty kolem 20 nás budou provázet až do neděle. Po 11. hodině vás ze studia Rádia Express FM zdraví Veronika Koloušková, přeju vám hezkou středu.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla americká zpěvačka Gracie Abrams. Není žádným tajemstvím, že Gracie Abrams je dcerou věhosného režiséra J.J. Abramse, který režíruje Hvězdné války. A když bylo Gracie Abrams pouhých 14 let, tak jí táta dal roli v Hvězdných válkách. Bylo to v dílu Síla se probouzí a ona tam hrála takovou figuru dosti ošklivou, hnusnou, která se jmenuje Ankar Plutt. Tak až se budete koukat na Hvězdné války, tak si vzpomeňte, že je to tato opravdu půvabná žena a zpěvačka. Teď si pustíme skladbu od skupiny Interpol a bude to skladba nazvaná See Out Loud.

0: Tak to byla hudba z Nového Zélandu, Lord a její tým. Za malou chvíli vám předestřu, jaké koncerty můžete navštívit ode dneška až do neděle po celém Česku. Z muziky si pustíme třeba Cage the Elephant, který mají venku novinku Beaches in Tennessee. Jsou v Tennessee vůbec nějaké pláže? No tak na to se můžeme taky podívat.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
3: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
9: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
11: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Hrála nám skupina Cage the Elephant, skupina ze státu Kentucky. Přesto zpívají o plážích v Tennessee. Myslela jsem si, že je to taková legrácká, že v Tennessee prostě nejsou žádné pláže, takže je to taková jako pohádka. Ale ne, pletla jsem se, Tennessee má písečné pláže podél svých malebných jezer a řek, přestože se jedná o vnitrozemský stát. Teď si jdeme pustit Toma Grena na Found What I've Been Looking For.
1: Express.
2: Express FM.

Tak jsem tu s přehledem koncertů, které se konají v Česku v tomto týdnu. Začnu Prahou. Zítra vystoupí v pražském Lucerna Music Baru americké legendy alternativního hiphopu Arrested Development. Taktéž zítra v prostoru Bike Jesus proběhne Alarm Party a na té vystoupí skupina Ida the Young a taky temný slovenský rapper Edův syn. Taktéž zítra ve čtvrtek v kampusu Hybernská bude mít koncert Klára Vytisková. S tou se dneska odpoledne zhruba v půl třetí spojíme telefonicky, aby nám řekla, co je novýho a pozvala nás na ten koncert. No a ještě tu mám pátek, to v klubu Rock Café hrají Gumbers Rappers, kteří si pozvali jako předskokanku a Tenu Chlebovou. Ta tento čtvrtek vydává svoji novou desku Atentát. Taky ve čtvrtek večer bude naším hostem tady ve studiu, takže si budeme hrát z té nový desky docela vydatně. No tak a teďka se dostáváme mimo Prahu, co tady mám za tipy. Ostrov dnes večer, Radůza, v Plzni zítra vystoupí www Neurobeat a to v prostoru Depo 2015. Pak tu mám páteční koncert v Říčanech, tam bude Smack One, který se v sobotu přesune do Brna, kde vystoupí v prostoru Fléda. Tak to byly tipy pro tento týden, kam můžete vyrazit na koncerty, se pěkně pověřádit. A tohle jsou Arrested Development už zítra na parketu Lucerna Music Baru v Praze.

0: tu už zítra, doufám, tu skladbu uslyšíte v Lucerna Music Baru. No a co my uslyšíme za chvíli? 21 Pilots, bude to taky Beck a bude to taky Vašek Mašinda, jeho hudební zprávy.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Trenírkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
15: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
16: Express. Music first.
17: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Noel Gallagher zvažuje, že se během turné Oasis v roce 2023 zřekne alkoholu, stejně jako to udělal jeho bratr Liam v roce 2025. Přiznal, že si s Liamem musí v dnešní době vybírat své bitvy, protože už nemohou jezdit na turné, tak jak tomu bylo v 90. letech. Společnost Lost Surfboards loni zažalovala Lady Gaga s tvrzením, že lidé, kteří uvidí název jejího alba Mayhem, si budou myslet, že je nějakým způsobem propagováno touto firmou. Federální soudce minulý měsíc případ zamítl a uvedl, že taková záměna pravděpodobná není. Lady Gaga požaduje proplacení soudních výloh ve výši $232,484, s tím, že to byl jen takový propagační tah. Společnost Suno kápla božskou s tím, že scrappingem získávala zvuková data z YouTube pro trénování hudebních modelů umělé inteligence. Soudní spor sahá do roku 2024, kdy společnosti Suno a Udio byly zažalovány společnostmi Sony Music, Universal Music a Warner Music, všechno Group, za to, že bez povolení trénovali své modely umělé inteligence licencovanou hudbou. Warner se později se společnosti Suno dohodl. Mezitím už Suno připravuje svůj studiový DAV systém pro širokou veřejnost a vlastní vinylový label pro AI produkty.

0: Po Tame Impalaši zahrajeme český song v češtině, jmenuje se Nechci a dohromady ho dali Gufrau s Marie April. Gufrau můžete dnes večer potkat v Paláci Akropolis, protože tam uspořádali nebo pořádají takzvanou Fred Party a pokud máte rádi hity staršího data od Katy Perry, Keshi, Pitbulla, Britney Spears a dalších, tak tam buďte. Fred Party se koná mezi 22. a 2. hodinou raní, vstupné za symbolických 50 korun a můžete tak oslavit začátek nového školního roku. No a tady už máme skladbu Nechci, skladbu novou.
1: Express.
2: Express FM.

pít, teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Premiér Andrej Babiš nemá podle 3/5 Čechů v případě prezidentské kandidatury šanci na úspěch. Téměř čtvrtina lidí si myslí, že by zvítězil. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Median. Prezidentské volby se uskuteční počátkem roku 2028. Zvláštní tribunál pro Kosovo dnes uložil bývalému kosovskému prezidentovi Hašimu Tačimu trest vězení 25 let za válečné zločiny. Fotbalisté Sparty si dnes na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který se v minulé sezóně stal arménským šampionem. Dnešní teploty na některých místech vyšplhají až k 27 stupňům Celsia. Večer bude na většině území pršet a zítřejší teploty klesnou na 17 až 22 stupňů. Teploty kolem 20 nás budou provázet až do neděle. Bylo 12 hodin, od mikrofonu Rádia Express FM vás zdraví Veronika Koloušková. Hezké odpoledne.
1: Rádio Express FM.
0: Express FM.

0: Tak to byla Naya Archives na Express FM. Ještě jednou vám hezké odpoledne přeje Veronika. Možná se ptáte, kde je Míša. Míša je v Řecku na dovolené, takže jsme si my, její kolegové, zbytek týmu rozdělili, tak její směnu jako rozpůlili, takže já tu s vámi budu dneska do 15. hodiny a po mně přijde Express Drive s Petrem a s Michalem. Tak tolik vysvětlení, za chvíli tu máme Temper Trap a pustíme si taky DJku jménem Blessed Medana.
1: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Dnes je středa, to znamená, že od 19. hodiny uslyšíte nový díl středečního večerního speciálu Express Star a ten se dnes bude dotýkat blížících se komunálních a senátních voleb, které nás čekají 9. a 10. října. Jednou z tváří speciálního volebního studia TN Live bude reportérka Klára Košacká a ta právě bude dnes večer Michalovým hostem. Prozradí nám například to, jak bude to volební studio vypadat a jak to v něm bude probíhat.
1: Chtěla bych říct, že se pokusíme divákům přiblížit nejen jako čisté průběžné výsledky, když to tak řeknu, nějaká jako čísla a grafy, ale chceme se zaměřit také na nějaké jako příběhy, na nějaké jako zajímavé duely, právě třeba co se týká těch senátních voleb nebo nějaké zajímavé osobnosti na kandidátních listinách, protože přece jen ty průběžné výsledky si každý může otevřít na telefonu, otevřít si buď na nějakých zpravodajských webech nebo na Českém statistickém úřadu, takže se pokusíme to přinést takto a bude to probíhat vlastně formou takových bloků, kdy průběžně napříč celým odpoledním vysíláním TN Live budeme vlastně vstupovat do toho z hlavního studia, kde se vysílají i televizní noviny a budeme přinášet i právě s kolegyní Bárou Divišovou a s jejími hosty takovéto průběžné, řekněme, volební vysílání.
0: Celý rozhovor s Klárou Košackou si můžete poslechnout dnes od 19. hodiny. Už teď ho také najdete u nás na webovkách v sekci podcast. Jdeme si zahrát Ginkgo Fuse, Things Take Time. Před námi jsou taky skladby od Camera Obscura, Marias a nebo slovenského Fulcruma. Express FM.

0: Od této soboty si veřejnost může ve Vladislavském sále Pražského hradu prohlédnout české korunovační klenoty, ke kterým se váže taková legenda o kletbě. Ta legenda spočívá v tom, že kdo si královskou korunu nasadí na hlavu, aniž by byl českým králem, tak do roka zemře. Údajně to v listopadu v roku 1941 udělal říšský protektor Heidrich, no a 7 měsíců na to podlehl po atentátu těm kulkám. Takže neberte legendy a kletby na lehkou váhu, vážení. Klenoty budou k vidění až do 28. září, takže na to máte docela dost času. Ty prohlídky probíhají do 16.30, no a ve Vladislavském sále víc k tomu nemám co dodat. Já tu každým rokem říkám, že si ty klenoty konečně půjdu prohlídnout a nikdy jsem se k tomu nedostala, tak doufám, že se mi to podaří letos. Teď je na řadě slovenský songmaker a hitmaker, který se říká Fulcrum.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Hubneš? Tvaruješ? Bolí tě hlava? Nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
8: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Express FM.
12: Hudba.

Tohle skladba, kterou hrajeme teprve druhým týdnem, pochází od americké indie kapely Dive, která oznámila vydání své páté desky. Ta se bude jmenovat Zip a vyjde 30. října. Tohle je aktuální single, jmenuje se Kit. Od mikrofonu Radio Express FM mám hezký den, přeje Veronika, svátek slaví Ludmily. Ludmilám se říká Lídu často, tak lídám všechno nejlepší a hezkou středu vám všem. Hrát nám bude Snoop Dogg a do konce hodiny stihneme ještě skladbu od skupiny Blossoms.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Stavba Vltavské filharmonie, která má vyrůst v Praze u stanice metra Vltavská a která má být sídlem České filharmonie, zdražila z původně odhadovaných 6 miliard na 17 miliard při započítání úprav okolí samotné stavby. A nemusí to být cena konečná. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí, online her a také chatbotů pro děti mladší 13 let. A možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů. Oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v dnešním projevu ve Štrasburku. Americký tenista Martin Dam, který na konci týdne nastoupí k utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Česku, umí plyně česky. Jeho otec Martin za Česko hrál, on se ale cítí jako Američan. V rozhovoru s novináři nicméně řekl, že se do země svých rodičů rád vrací, miluje zdejší kuchyni, fandí pražské Spartě a těší se, že navštíví své prarodiče. Ještě zpráva od počasí, dnešní teploty na některých místech vyšplhají až k 27 stupňům Celsia. Večer bude na většině území pršet a zítřejší teploty klesnou na 17 až 22 stupňů. Teploty kolem 20 nás budou provázet až do neděle. To byly zprávy ve 13 hodin. Posloucháte Express FM. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kolouškova. Hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Už jsem o tom mluvila včera, ale je to tak zajímavá informace, že vám to ještě pro jistotu zapakuju. O tomto víkendu v sobotu a v neděli ve 141 městech České republiky proběhne akce pro lidi, co rádi chodí do kina. Jmenuje se ta akce Kinodny. Na kinodny.cz seženete přehled vlastně soupisku těch kin, která se do akce zapojují. A spočívá to v tom, že lístek do kina vás vyjde na pouhou stovku. Je to zhruba 20 filmů, které můžete vidět buď v premiéře nebo v předpremiéře. V předpremiéře například českého kandidáta na Oscara. Velmi zajímavý, unikátní dokumentární film o závislosti, který se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Vidět taky můžete dokument o Oasis Don't Look Back in Anger, časozběrný dokument Heleny Třeštíkové Bára Basiková, a nebo nový film Tony, což je takové kulinářské drama, ve kterém si zahrál Antonio Banderas. Takže ještě jednou kinodny.cz, podívejte se sami a na program a my si jdeme hrát dál Six, 60 a Forever a pustíme se taky Everyone You Know.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Ruku v ruce se školním rokem se taky rozeběhla nová divadelní sezóna. Tip na to, kam byste mohli zajít do divadla, vám sdělím za malou chviličku. Z muziky tu budeme mít Charlie XCX a skupinu Arctic Monkeys.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na odtočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
10: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hudba na prvním místě.

0: Se zářím se pomalu rozjíždí nová divadelní sezóna. Tuto novou divadelní sezónu oslaví Švandovo divadlo na Smíchově dnem otevřených dveří už toto sobotu od 10 hodin. Já bych vás všem pozvala ráda na jednu z inscenací Švandova divadla. Když se řekne George Orwell, tak si všichni určitě vybaví jeho stěžejní dílo, a to slavný román 1984. Dramatizaci můžete ve Švandáku samozřejmě vidět. Ústřední figurou této knihy je Winston Smith, což je pracovník ministerstva pravdy v Londýně ve smyšlené zemi jménem Oceánie. No a z tohoto Winstona Smitha se stane vzpurný občan proti velkému bratrovi a také na to bohužel doplatí. V roli Winstona Smitha uvidíte ve Švandáku Davida Punčocháře, jeho lásku Julii hraje Aneška Šťastná, dále uvidíte třeba Tomáše Petříka. Režii měl Dodo Gombár. Nejbližší repríza bude příští pondělí 21. září a hned potom se 1984 bude hrát 3. října. Vstupenky seženete jednoduše buď přes švandovodivadlo.cz anebo si pro ně dojdete osobně na pokladnu Švandova divadla na Smíchov. A jdeme si hrát Lana Del Rey, Summertime Sadness.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
11: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník,
13: malíř,
12: topenář,
13: podlahář.
12: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.
15: Trenírkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
17: Music. First.
18: Express FM.

0: Syrový rockový hlas má zpěvačka Lily Aaron z irské skupiny Florence Road, což je čistě dívčí kvartet, který patří mezi nejsledovanější mladé kytarové kapely. My jsme si hráli jejich nejnovější single jménem 7563 a kapela o něm říká, že je to o pocitu, že člověk někam nepatří, že je ztracenej, že je zmatenej, ale taky o tom, že se z toho stavu musíte prostě dostat. Pustíme si Chromio, pustíme si taky Drums. Hezké odpoledne při poslechu rádia Express FM vám přeje Veronika.
1: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Česko zažívá jednu z historicky nejhorších sklizní chmele. Podle svazu pěstitelů bude až o čtvrtinu nižší než v jiných letech. Úrodu ovlivnily vysoké teploty a výrazné sucho. Chmelu tak chybí pivovarsky důležité látky, které ovlivňují jeho kvalitu. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest budou i letos provázet přísná bezpečnostní opatření. Německým policistům budou také letos pomáhat kolegové z Česka. Pivní slavnosti na Terezianské louce začnou v sobotu a skončí 4. října. Očekává se, že na ně opět přijede několik milionů návštěvníků. Hvězdný fotbalista Lionel Messi, který před 2 týdny oficiálně oznámil konec reprezentační kariéry, byl povolán k poslednímu rozlučkovému zápasu za argentinský národní tým. Dlouholetý kapitán se rozloučí 6. října přípravným duelem proti Beninu v Buenos Aires. Dnes a v noci na zítřek přijde přes Česko studená fronta. Doprovodí přehánky a bouřky. Za frontou se výrazně ochladí, zítřejší teploty klesnou na 17 až 22 stupňů Celsia. Teploty kolem 20 nás budou provázet až do neděle. To byly zprávy ve 14 hodin od mikrofonu Radio Express FM. Vás zdraví Veronika, hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Zpívala nám slovenská Adéla Jergová, která se svojí debutovou deskou Prima aktuálně okupuje druhou příčku britského albového žebříčku. Před ní už jsou jenom Kesey Bin. To je neuvěřitelné. Předběhla i Olivia Rodrigo. V americké albové hitparádě je na místě čtvrtém. Absolutní úlet, absolutní prostě dokonalá věc, kterou asi nikdo nečekal. Adéle samozřejmě moc gratulujeme, můžeme u ní už teď jako suverénně tvrdit, že je to totální megastar. Hrát si budeme Smashing Pumpkins a hrát si budeme taky producenta Barry Can't Swim.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Červené víno na světlém koberci?
3: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM. Express.

0: Poslouchali jsme nový single od Jamieho T, jmenuje se 3310. Za malou chvíli se spojíme se zpěvačkou Klárou Vytiskovou, kterou zítra čeká koncert v kampusu Hybernská. Je to její jediný pražský koncert v tomto roce, nenechte si to ujít, takže za chvíli Klára, taky si budeme hrát její funglový single Zahrada. Ještě předtím si poslechneme Ray, anebo dvojčata Tegan a Sáru.
1: Express FM.

0: Zpěvačka Klára Vytisková před pár dny vydala krásnou novou písničku v češtině, jmenuje se Zahrada a vy se zítra večer můžete tou její zahradou sami projít, protože Klára chystá v kampusu Hybernská svůj vlastně jediný pražský koncert v tomto roce, ale to už nám řekne ona sama. Ahoj Kláro, seš tam?
1: Ahoj Veroniko, ahoj.
0: Seš tu, no, to jsem ráda. Kadeřnictví, ano, zdravíme do kadeřnictví, u Někického asi, že jo?
1: Ne, pražskýho, pražský.
0: Dobře, dobře. Prosím tě, ten tvůj song se jmenuje Zahrada a já vím, že ty v Uněticích máš taky svoji vlastní zahrádku. Podařilo se ti tam letos něco vypěstovat?
1: Já vlastně upřímně řečeno pěstuju hlavně na balkóně a to sice jsem to sklidila asi 16 okurek. A na té zahradě tak s dětma jakoby pobýváme a hrajeme badminton a jako nejsem úplně pěstitel, ale...
0: Ale co na ní může být ještě, hele, víš co, zatím seš mladá.
1: Já si myslím, že přesně na to mám čas ještě, že to přijde.
0: Ten novej song Zahrada, v momentě, kdy jsem slyšela první tóny, tak jsem si nemohla jako nevzpomenout na muzikál. Vlasy, myslím, že to není náhoda, myslím, že to byl referenční song pro tuhle skladbu, referenční muzikál. Máš ráda Vlasy Miloše Formana?
1: Miluju Vlasy, já jsem na tom vyrůstala, my jsme si to s kámoškama na Gimplu zpívali na záchodě v podstatě, takže jako her to je můj hodně oblíbený muzikál. A reálně Zahrada teda není o pěstování rajčátek.
0: Ne.
1: Není.
0: To rozhodně není pro mě. Můžu ti říct, co to pro mě znamená? Jako co já
1: no,
0: tam slyším, nebo ten příběh toho songu je pro mě o tom, že každý v sobě máme takovou krásnou barevnou zahradu, i když někdy prostě nebo často jako procházíme nějakým černočerným lesem, tak ta zahrada barevná tam prostě je a musíme si ji vždycky najít. Je to tak? Nebo jsem se úplně sekla?
1: A najít tomu ten klíč, aby jsme otevřeli tu bránu k té zahradě. Je tam trošku i ta trnková zahrada, kterou
0: je.
1: Tady jsem byla malá a já jsem k tomu vlastně vystřihávala takovou koláž ze starých burt, tak je tam hodně mojí historie, ale já jsem si říkala, že nebudu říkat, o čem ty písničky moje jsou, že si to teďko zakážu. Já jsem ráda, že jsi to řekla za mě.
0: No, nech si to říkat ty lidi, no, oni to budou říkat za tebe. Ale ty koláže z těch starých časáků, to je taky 70-ková záležitost vlastně. Ty jsi říkala, že si to stříhala ze starých burt, je to krásný a já vím, je to vlastně taky takový, běží to pod tvým lyric videem, tahle ta koláž, můžete se tam na ní podívat, milí posluchači. No a já vím, že ty budeš vydávat takový pohlednicový vinyl s touhle písničkou, funkční vinyl normálně, pohlednicový, a to bude taky tahle ten obrázek, který si sama připravila.
1: No bude a budu ho mít i jako tisky na prodej, ale ten vinyl to je úlet. Já jsem viděla, že to dělal Valdemar Matuška dřív. Někde jsem to zahlídla a říkám, to musím udělat. Tak jsem sehnala týpka, který to umí udělat a je to úplná bomba, jsem z toho nadšená. Takže ty hrací pohlednice tam budou zítra taky. Říká se tomu flexidisk.
0: To je boží. A to nejsou takový ty ohýbací vinyly, že ne? Ty, co se ohýbaly.
1: No, ohýbat se to možná bude trochu dát, ale tohle vypadá opravdu jako pohlednice.
0: A radši to neskoušejte ohýbat.
1: Jenom na jeden track a radši bych to neohýbala.
0: Dobře, dobře. Co tam ještě bude zítra v kampusu Hybernská k mání, tak jsou speciální věci, které se vám můžou hodit na zimu a jsou to pletený ponožky, kdo je plet a kolik tam budeš mít párů?
1: No, my jsme s babičkama z LPD udělali takovou krásnou spolupráci, kdy oni napletli ponožky právě s těma klíčema v té zahradě a udělali jsme k tomu takový videjka u nás v zahradě, takže vlastně tím se kruh uzavírá, jak si začala a bylo to fakt krásný s nima vlastně povídat a plést a ty ponožky tam budou k dispozici, protože podzim začíná, že? Takže
0: no,
1: my všichni potřebujeme teplý ponožky.
0: Tak přijďte tam včas.
1: Ano,
0: jak se na vás dostane s vaším číslem, kdo máte třeba, já nevím, 47, tak přijďte tam včas.
1: Přesně, 47 určitě budou.
0: Ten koncert proběhne, Kláro, venku nebo vevnitř, protože kampus Hybernská je takový docela jakoby široký prostor.
1: No, no. Hele, ne, hlavně je to super prostor, že se tam dá venku dát drink a teď máme hezký počasí v září, ale tohle bude vevnitř, ten koncert.
0: Takže dole pod zemí.
1: Ne, pod zemí to není, je to jakoby na úrovni té zahrádky.
0: Dobře, v zahradě.
1: Jakoby přesně na úrovni zahrádky, takže tam a budeme celá velká kapela, holky, back vokalistky a fakt se těším prostě, že si užijeme koncert klubovej. No.
0: Bezva, tahle ta písnička možná předznamenává tvoji novou chystanou desku, bude na ní a bude ta deska v češtině?
1: Hele, já říkám tyhle tý písnice taková přechodová, protože ona je něčím hodně pompézní. Já jsem po dlouhý době chtěla, měla jsem chuť, jak je ta zahrada rozkvetlá, tam mít dechy, mít tam sbory, mít tam všechno, ale troufám si říct, že jdu s tou další deskou do většího minimalismu, víc možná country, míň nástrojů vlastně a fakt budu nahrávat živě s živou kapelou a bude to česky. A už mám zabukovaný takový cool studio v Německu, kde mají i domácí vajíčka a saunu, takže to nemůžu dočkat.
0: To je skvělý. Kláro, takže zítra Campus Jibernská, v kolik to odstartujete?
1: Je to psaný 19.30 jsou dveře a myslím si, že začneme hrát tak 20.15 až 20.30.
0: Bezva. Tak jo, takže zveme, no. Kláro, přeju ti krásný koncert, přeju ti, ať ty klíče od té zahrady nikdy, prosím tě, nestratíš, jestli si zapomnětlivá, ztrácíš věci jako já. A přeju ti krásný podzim s ponožkama na nohou. Měj se hezky a děkuju. Ahoj.
1: Děkuju tobě taky, vám taky. Ahoj.
0: Ahoj. Tak jdeme si pustit zahradu.
1: Tak jo.
2: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Noel Gallagher zvažuje, že se během turné Oasis v roce 2023 zřekne alkoholu, stejně jako to udělal jeho bratr Liam v roce 2025. Přiznal, že si s Liamem musí v dnešní době vybírat své bitvy, protože už nemohou jezdit na turné, tak jak tomu bylo v 90. letech. Společnost Lost Surfboards loni zažalovala Lady Gaga s tvrzením, že lidé, kteří uvidí název jejího alba Mayhem, si budou myslet, že je nějakým způsobem propagováno touto firmou. Federální soudce minulý měsíc případ zamítl a uvedl, že taková záměna pravděpodobná není. Lady Gaga požaduje proplacení soudních výloh ve výši $232,484, s tím, že to byl jen takový propagační tah. Společnost Suno kápla božskou s tím, že scrappingem získávala zvuková data z YouTube pro trénování hudebních modelů umělé inteligence. Soudní spor sahá do roku 2024, kdy společnosti Suno a Udio byly zažalovány společnostmi Sony Music, Universal Music a Warner Music, všechno Group, za to, že bez povolení trénovali své modely umělé inteligence licencovanou hudbou. Warner se později se společnosti Suno dohodl. Mezitím už Suno připravuje svůj studiový DAV systém pro širokou veřejnost a vlastní vinylový label pro AI produkty. Express FM.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
9: Na kráji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
16: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
17: Dobrý den, jmenuji se Martin Mervík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
16: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
18: Express. Music first. Express FM.

0: Hrála na německá dvojice Milky Chance. Dnes v 19 hodin v našem vysílání uslyšíte nový díl speciálu Express Star, který se točí vždy kolem televize. A dnes se bude točit kolem volebních vysílání, kterých si užijeme dost a dost už v první polovině října, kde nás čekají komunální a senátní volby. No a pozvání k Michalovi dnes přijala redaktorka TN Live, která bude jednou z tváří jejich volebního vysílání a jejich volebního studia. Jmenuje se Klára Košacká a Klára nám teď prozradí, v čem bude to volební studio TN Live specifické.
1: Chtěla bych říct, že se pokusíme divákům přiblížit nejen jako čisté průběžné výsledky, když to tak řeknu, nějaká jako čísla a grafy, ale chceme se zaměřit také na nějaké jako příběhy, na nějaké jako zajímavé duely, právě třeba co se týká těch senátních voleb nebo nějaké zajímavé osobnosti na kandidátních listinách, protože přece jen ty průběžné výsledky si každý může otevřít na telefonu, otevřít si buď na nějakých zpravodajských webech nebo na Českém statistickém úřadu, takže se pokusíme to přinést takto a bude to probíhat vlastně formou takových bloků, kdy průběžně napříč celým odpoledním vysíláním TN Live budeme vlastně vstupovat do toho z hlavního studia, kde se vysílají i televizní noviny a budeme přinášet i právě s kolegyní Bárou Divišovou a s jejími hosty takovéto průběžné, řekněme, volební vysílání.
0: Já ještě doplním, že před volbami televize Nova chystá 13 regionálních duelů a také 5 superdebat. Celý rozhovor si poslechnete dnes od 19. hodiny, už teď ho ovšem najdete v podcastu na našich webovkách expressfm.cz a také na všech podcastových platformách.

Tak třeba Sabrina Carpenter, country konec této písně. Loučí se také Veronika, kromě Sabriny, protože moje dnešní vysílání už je téměř vyčerpáno. Za malou chvíli tady do studia nastoupí pánové Petr a Michal a provedou vás dnešním Express Drivem. Moc si užijte jejich vysílání a já se na vás budu těšit zase zítra od 11. hodiny dopolední. Mějte se nádherně. Ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vltavská filharmonie, nové kulturní centrum s několika sály u stanice pražského metra Vltavská, které má být i sídlem České filharmonie, zdražilo z původně odhadovaných 6 miliard na 17, včetně úprav okolí samotné stavby. Kosovský ex-prezident Hašim Tači byl ve středu tribunálem pro Kosovo v Hágu odsouzen k 25 letům vězení. Podle verdiktu soudu spáchal zločiny zahrnující vraždy, mučení nebo ilegální zadržování. Odsouzení ve středu byly ještě další tři členové kosovské osvobozenecké armády. Britské tenistky, první soupeřky Česka na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu v Šenčenu, posílala Sonej Kartal. Někdejší světová 44 vyléčila únavovou zlomeninu v dolní části zad. Po deštivé noci s teplotami do 15 stupňů nás čeká oblačný až polojasný čtvrtek s výjimečnými přeháňkami a teploty 17 až 22 stupňů na horách kolem 12. 2 minuty po 15. hodině začíná 4hodinová jízda zvaná Express Drive. Jsou u toho s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Haló? Do čeho to mluvíš? Já tě neslyším vůbec. Počkej. Zkus to ještě jednou. Ty jsi mluvil do trojky asi? No, to pak je těžký, veď, někdo tě tam přehodil mikrofony.
1: Tady,
0: to
1: někdo, je... tady nám někdo ve studiu přehazuje mikrofony.
0: Počkej, to musíme hnedka na to zareagovat, jako jo, počkej. Moment.
1: Já jsem chtěl jenom říct, že jsem se vrátil opět do léta.
0: Jak je to možný?
1: A teď do rebelských mladých let.
0: Jak to?
1: No, protože to byla kvalitní skladba a Sabotáž je zase rebelská mladá.
0: Jo, takhle, no to já jsem tam dal, že ti tady někdo sabotoval vysílání, že ti tam podstrčil pod pusu jiný mikrofon, tak jsem říkal, že si to naladíme, jako víš, že tam to tady někdo sabotoval.
1: Jo, ale jestli mě slyšíš dobře a teď vy, drzí posluchači, tak je všechno v pořádku.
0: Už jo, už se můžeme vrátit do té letní pohody, dobře. No a můžeme taky prozradit našim milým posluchačům, když už tě konečně slyší, co jim dneska nachystal náš odpolední dvoučlenný tým.
1: Tak náš odpolední dvoučlenný tým, který tvoří Michael a Petr, nachystal mnohé. Mimo jiné, odhalíme jednu nevěru.
0: Čekaj, a týká se to nějak nás dvou?
1: Nás dvou ne.
0: Oh, dobrý.
1: No takhle, tebe by se to mohlo teoreticky týkat, mě určitě ne, ale to by se ty máš později. Pak mám tady něco o historii české námořní plavby, protože přestože teda jako nemáme už žádnou loď, tak je to nesmírně zajímavá story. Samozřejmě se podíváme do její legendární hospody.
0: A já vím, že to dneska bude v mém rodném městě v Pardubicích, protože jsem ti to včera taky dal za úkol.
1: Ty jsi to přál, jsem samozřejmě jako začal v Hradci Králové, než mi došlo, odkud jsi.
0: A pozor, ale... a dneska se zrovna hraje v hokeji derby a to by ti fanoušci Dynama dali pěkně na budku, kdyby jsi řekl, že jsou z Hradce.
1: Dobře, tak pro Hradečáky, vzhledem tomu, že dneska budou mít pre Pardubičáci, tak pro Hradečáky se budou mít zase zítra.
0: No proto.
1: No.
0: A Pardubice se... vždycky první.
1: Já bych si taky zafandil, ale nechci tady někoho jako přivádět do rozpadu.
0: Jo, tvoje Sparta jde do Olomouce dneska.
1: Jo. No, ale co se týká dalších věcí, jo, tak máme tady dnešních pět novinek.
0: Ano, tak to je jasný.
1: Jedna je staronová, protože ty, co poslouchají Express Drive, vědí, že v pátek jsme vždycky napřed.
0: No takhle, ona je staronová, jakože vyšla v pátek nebo ve čtvrtek minulý týden a ty už si jednou pustil, takže zase tak jako úplně takhle. Bych takhle jako zase to nepřeháněl, jako aby si někdo nemyslel, že třeba jako před rokem už jsme ji mohli slyšet někdy.
1: Já bych to taky nepřeháněl, myslím si, že jednou jsem ji pustil a to stačilo.
0: A je to takový pomalejší, no, ale zase furt je to kvalita z Tennessee.
1: No, a co se týká dalších věcí, tak jo, mám tady něco k tetování. To už jsem vlastně chtěl včera, ale my jsme byli tak nabušený, že se na to dostane až dneska. No a já myslím, že to by jako taková udička mohlo stačit.
0: Já tady ještě pro tebe mám jednu věc. Já jsem ti slíbil včera, že si dáme jiný kraj, jiný mrav, to jsme udělali.
1: Ano.
0: A dneska ti zase řeknu, jaké věci byly běžné před 100 lety, které už by dneska neprošly.
1: Třeba tělesný tresty, viď?
0: No, i horší tělesný tresty, třeba veřejný popravy třeba.
1: Jo, ty už mi asi dneska neprve. Jak jde teda? Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: A tohle to už je dnes neexistující spojení Nerd a jejich Way She Dance.
1: Neboli No One Ever Really Dies.
0: Ano, ano, a už to celý umřelo.
1: No, ale neumřel Laser Viking, neumřela Karlita, neumřela Sophie Tucker a ani oldschoolová záležitost.
0: Ano, tu si dáme už za chvíli, tak zůstaňte naladěni na Express FM.
2: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
4: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
3: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
5: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
6: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
7: Trenýrkárna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
9: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkárna.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
12: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
2: Music. First.
13: Express FM.

0: do Anglie na jednu kapelu, která fungovala v letech 1993 až 2010 a od roku 2019 už zase funguje zpět. Zaujala hned svým albem I Shoot Coco v roce 1995, což bylo nejlépe prodávané debutové album od Please Please Me od The Beatles z roku 1963. A my si dáme čtvrtý single z tohohle velmi úspěšného alba.
1: Ano, ten single vlastně vyšel jako takový dvojitý A-side single společně se skladbou Time ze zmíněné desky a samozřejmě patří mezi nejúspěšnější skladby v diskografii kapely, protože se dostal až na druhé místo v britském singlovém žebříčku a zůstal v něm 10 týdnů. Je to jeden z největších hitů Supergrass. A velkou roli v té popularitě jak kapely, tak toho té skladby sehrál i film Clueless, protože na jeho soundtracku se právě tahle skladba All Right objevila a tím se samozřejmě dostala k širšímu publiku i mimo klasickou britpopovou scénu. Hmm. Další věc je taková jako perlička, samozřejmě k té velmi pozitivní skladbě, to je taková pozitivní skladba, všechno je v pořádku, vlastně ti vyloudí úsměv na rtech, existuje neméně pozitivní klip, který se natáčel v severním Walesu a kapela v něm jezdí na kolech a dovádí a prostě jsou jak takový školáci na útěku, jo, a to video odkazovalo na atmosféru kulturního seriálu The Prisoner, který se natáčel na stejném místě, ale dokonce se dostalo ke Stevenu Spielbergovi, který ho viděl a oslovil kapelu natočit televizní seriál ve stylu The Monkees. Nicméně Supergrass jeho nabídku odmítli, že se chtěli soustředit více na další album.
0: No když takový hvězdy to mohly potom být. A když říkám hvězdy, tak tím myslím Gaze Kumpse, jeho bráchu Roba, taky Dannyho Gaffyho a Mika Quina, což jsou stejní členové od začátku až do teď, takže to taky nebývá úplně běžné, že by ty kapely nezměnily být jediného člena.
1: Ano, navíc my jsme Supergrass měli šanci kdysi vidět i v České republice, konkrétně v pražském klubu Paláce Akropolis a naposledy tu byl jejich basák, protože zaskakoval, asi to je takových 5 let, u kapely Swift Driver.
0: No, tak my vám už teď konečně pustíme tu hudbu, o které mluvíme, tohle jsou Supergrass a jich All Right.

0: come on, ukaž mi, jak je to s tou nevěrou, protože ty jsi říkal, že se mě to může týkat, tak já jsem tady jak na trní už půl hodinky.
1: Může se tě to týkat, pokud máš doma robotický vysavač?
0: Mám.
1: No, já jsem to tak nějak tušil.
0: Ty víš, že já mám rád tyhle ty vychytávky, no. Tyhle vehementy.
1: A všichni, kdo máte rádi vychytávky a máte doma robotický vysavač, by teďko měli zpozornit. Hlavně ženušky, který by třeba zamýšleli na nevěru.
0: Ale vlastně i panušci.
1: Ale i panušci, který by se rozhodli je díky robotickému vysavači odhalit.
0: Ne, tak počkej, buďme korektní, buďme genderově vyvážený. I žena může být podváděná, že?
1: Samozřejmě, jo? Samozřejmě.
0: Takže tady to teda zrovna ten příklad, který máš ty, se týká ženy podvodnice a muže odhaliče, ale může to být opačně, že?
1: Ano. Ty robotické vysavače totiž mají kamery, senzory, dají se ovládat přes mobil a jak ukazuje jeden případ z Tajvanu, občas právě umějí i nevěru odhalit. Jeden muž začal mít podezření už v roce 2023, když na rodinné chatě našel cizí zubní kartáček. To už je jako, myslím, nápověda dost podstatná. Ale tak víš co, nikdy nevíš, kámoška půjčili někomu tu chatu, blablabla. Bla, bla.

0: vysavač třeba, rozumíš?
1: No, ona mi nebere telefon, taký brnklu přes robotický vysavač. Jo. Ale sranda je, že on, když se připojil k té kameře na tom robotickém vysavači, tak uviděl svou ženu v obětí s cizím mužem, ale tentokrát nahou.
2: A vlastně, jo, to už asi, a vlastně, to už se asi hůř vysvětluje.
1: A vlastně leželi na posteli, tak to už jo. Se jako z toho se moc neto. Takže on si to uložil, ten záznam tohohle toho inkriminovaného okamžiku, a později ho použil u soudu jako důkaz nevěry.
2: Tak to je hustý.
1: Docela jako normálně.
2: Ale hlavně víc je hustý, no. Že to vydržel, jako než byl ten soud. Jako. No, já bych ji konfrontoval, teď, jako bych tam normálně dělal na tu chatu s tou sekírkou rovnou, že jo?
1: No jasně, a oba by tam obátil k
2: smrti. Tam divně kýval a bylo by to.
1: Že? Ale víš co, ještě kolem ní musel chodit, že jo? A on vždycky, co ti je, ne, nic mi není. Jo, a teď mu to
2: já jdu vysát.
1: Nicméně, když došlo potom jakoby už k tomu asi tý soudní psi,
2: ano.
1: Tak on po ní a po něm požadoval 2 miliony tajvanských dolarů, což je nějakých 1,3 milionů českých korun.
2: To už je dost vysavačů novej.
1: Soud mu přiznal 500 tisíc dolarů, což je nějakých jakoby krát 20, takže vlastně skoro míč. Jo, řekněme, plus mínus. Jenže tím to celý neskončilo. Manželka totiž podala vlastní žalobu. Tvrdila, že jí muž natočil bez jejího vědomí a porušil tím její soukromí. Jo.
2: No
1: a on na to, že vysavač při spuštění vydává světelný i zvukový signály, takže musela vědět, že jí zahrává, že to zařízení je aktivní. No.
2: Asi měla jiný starosti zrovna.
1: Tomu soud sundal ze stolu, neuznal to a pořízení záznamu označil za záměrné. A víš, jaký byl výsledek? Muž dostal pokutu 150 tisíc tajvanských dolarů, takže něco kolem kila našeho, a navíc 5 měsíců vězení.
2: Tak to se mu to fakt vyplatilo.
1: Mě by zajímalo, kdyby to bylo naopak.
2: Já se asi radši vrátím ke klasickému vytírání.
1: Já ho domů nechci.
2: Ale mop mě manželku nepřichne, to nenachytá.
1: Jenom by se zedivil.
2: A náš playlist čaruje, jo? Podívej, co tady máme za song.
1: Body Moving.
2: No, ale víš jak, jako, že?
1: No jasně.
2: Oni se taky hýbali těma tělama.
1: No jasně. Co to bylo? Co, jak se tam byli nahý? Ne, nic, to nebylo nic. Jako
2: to jenom Body Moving.
1: Jo, já jsem se lekal toho vysavače a padl jsem mu do náručí.
3: Středeční odpoledne na Express FM.

0: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Počkej, ty už si uklidila.
6: Jo.
5: Ale vždyť si začala před chvilkou.
6: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
7: Au, to znělo osobně.
6: To byl jen úklid.
2: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
11: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Rachel Chinuridy chyběla jenom jedna skladba k tomu, aby se rozplakala. Já doufám, že Michal nás teď nerozpláče.
1: No, já vlastně trochu navážu na to, co dneska už umí technika. Ty jsi pomocí techniky odhalil nevěru, respektive teda jeden tchajvanec. A představ si, že autonomní taxík společnosti Waymo před 14 dny v americkém San Francisku nahlásil policii dva nezletilé, kteří nastoupili do auta se střelnou zbraní.
0: On zaregistroval u nich střelnou zbraň, a takže okamžitě začal konat, jo?
1: Ano. Není to teda úplně jisté, jestli tu přítomnost zbraně, což odporuje podmínkám využití autonomních taxíků, odhalil přímo ten autonomní systém auta, anebo zaměstnanec, který to třeba viděl na kamerách.
0: Že to monitoroval.
1: Každopádně to bylo ve 4 hodiny ráno, což je takový jako trochu podivný. A byli to 19-letí pasažéři, kluk a holka. Porušili tedy smluvní podmínky, protože do taxíku nastoupili se střelnou zbraní a bylo to zbraň, útočná puška ve stylu AR, jo?
0: Jako jo, tak že... to neschováš.
1: A ještě bez sériového čísla, takže jako, co s tím chtěli udělat? Těžko říct, každopádně teď samozřejmě čelí podezření z nelegálního držení střelné zbraně. Navíc ještě měli sebou pepřový sprej a pravděpodobně marihuanu. Takže prostě zdárná mládež, očividně chlouba vlasti. No.
0: To je kombo, co?
1: Ale podle mě jeli vykrást nějakou jako večerku, ne? Nebo nějaký liquor shop jako noční. Ve 4 ráno s puškou pepřovým sprejem. Jako. Kam asi jako jeli.
0: Zlený.
1: Ale víš co, tak jako vzít se na vloupačku autonomní taxík, jako taky není úplně chytrý, veď? Asi nejeli z Harvardu.
0: Ale víš co, každý udělá chybu. Mě bys, jako když si říkáš 19-letý, no tak to může být 11-letí i 18-letí.
1: Jako myslím si, že to spíš budou jako, spíš jako blíž se.
0: Na 16.
1: Budou se blížit tý jako dospělosti, no. A kdyby bylo 16, mohli jet vlastním autem, pokud ho mají, veď?
0: No, nebo třeba...
1: A v San Francisco možná ne, no, tak...
0: Prostě někde ukradli pušku.
1: No, nebo si ji půjčili od tačky, viď?
0: S tou přepadli dílera a skočili do taxíku, no.
1: No, že normální. No.
0: Takže vlastně normální americký život.
1: Normální
0: život amerického teenagera.
2: Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zatímco premiér Andrej Babiš dál deklaruje záměr vydat na obranu 2% HDP, hnutí SPD, pod které rezort obrany údajně spadá, stále nad podobou rozpočtu lavíruje a chystá analýzu. Jasnou garanci ohledně výdajů zatím nedal ani ministr obrany Jaromír Zuna. Už jen jedno utkání čeká v základní skupině mistrovství Evropy české volejbalisty. Dnes od 21 hodin se utkají v Modeně se Slovenskem. Sport.cz vám z utkání nabídne podrobnou online reportáž. Po deštivé noci s teplotami do 15 stupňů nás čeká oblačný až polojasný čtvrtek s výjimečnými přáňkami a teploty 17 až 22 stupňů na horách kolem 12. Hezké odpoledne vám přijí Michal a Petr a v 16 hodin si dáváme další hodinku Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: na Slane Castle, tak trochu podcast Oasis a hlavně naváže na jediné dvě irské party, které tam kde vystupovaly. A to byly Tin Lizzy a U2, to je docela zajímavý.
1: Jo,
2: to je dobrý. To je dobrý, myslíš, že jsou kluci z Fontaine's DC tetování?
0: Já si myslím, že oni už jsou možná zase takový ty, co nemají to tetování právě, aby se postavili těm trendům, víš, nebo tak, jako. Že vlastně to je dneska revolta nemít tetování, že?
2: Jo, jo, jo, třeba co se týká nás dvou, tak já na rozdíl od Michala jsem nepopsaný kus těla, když to tak řeknu, ale tetování už dávno nejsou výsadou rockerů a rebelů a námořníků nebo kriminálníků.
0: Kriminálníků jsem tě říct, no.
2: Třeba ve Spojených státech má alespoň jedno tetování téměř polovina lidí mezi 30 a 49 lety. Jo. Přesto vědci stále úplně nevědí, co všechno tetovací ingous v lidském těle dlouhodobě dělá. Při tetování, aby jsme si tak nějak jako to zopákli, je ingous pomocí jehel vpravován zhruba 1 až 3 mm hluboko do kůže. Nejznámějšími riziky jsou infekce a alergické reakce. Samozřejmě, že ta infekce se může objevit hned několik dní po té návštěvě toho tatéra a typickými příznaky jsou zarudnutí, výtok a tak dále. Překvapivý je, že problém nemusí být jen ve špatně vyčištěném vybavení. Vědci například našli bakterie i v úplně nových, neotevřených lavičkách ingoustu. Při jednom rozsáhlejším testu amerických vědců byly bakterie objeveny dokonce v 35% z více než 200 zkoumaných inkoustů, a to i v některých, které byly označeny jako sterilní.
0: To je zajímavý.
2: Druhou komplikací je zmíněná alergie, tak ty jsou zajímavé tím, že se nemusí projevit hned. Reakce na pigment může přijít třeba až po měsících nebo dokonce po letech. Častěji bývá problémem takový ty červený jako pigmentový skvrny. Člověk tak může mít například barevnou květinu a začne ho svědět nebo otékat pouze její červená část, zatímco ostatní barvy zůstanou úplně bez problémů. No a pak je tu otázka samozřejmě, na kterou se ptají vědci leta, jestli může mít tetování nějakou souvislost s rakovinou. Ví se, že některé částečky pigmentu nezůstávají pouze v kůži, ale mohou se dostávat například do lymfatických uzlin. Velká švédská studie z roku 2024 zaznamenala u tetovaných lidí vyšší riziko, tedy nádoru lymfatického systému. No ale vědci neprokázali, že tetování rakovinu způsobuje. Co tedy můžeme dělat, pokud tetování chceme? To je důležitá otázka.
0: Zajít tatérovi.
2: Ano, ale základem je zkušený a důvěryhodný tatér, kvalitní hygiena a správná následná péče. Tetovat by se neměla poraněná kůže, čerstvé tetování je potřeba udržovat čisté a chránit před sluncem. A pokud se objeví výrazné změny, klidně i několik měsíců nebo let po tetování, je dobrý navštívit dermatologa.
0: To mi připomnělo, že bych měl napsat svojí tatérce, ona se teďka bude vracet.
2: Ty máš tatérku?
0: Po mateřský se bude vracet, takže by mě mohla zase něco přito.
2: Že by tě se přibombila? Tak on ti něco může synáček nakreslit, to je taky teďko často se děje, že?
0: Ale to mám v plánu, ale není ještě úplně jako akademický malíř, no. Jako víš, takový ty čáry jenom, no tak to jako si můžu udělat já, že?
2: Budeš mít abstraktní tetování.
0: Je pravda, že jestli bude talentovaný po mně, co se výtvarné umění týče, tak si asi nenechám už vytetovat nikdy nic, no, protože... Středeční odpoledne na Express FM.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
5: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
6: Začalo samočištění a vysoušení.
5: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
7: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly agrodabaky.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
10: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly CZ. A pohodička na terase taky potěší.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
15: Express FM.
16: Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle byly dvě šikovné dcérenky Naya Archives a Georgia Smith v tracku Get Me Down.
1: Já jsem sliboval, že se podíváme na věci, které před 100 lety byly běžné a dnes je to jinak. My jsme tady řešili tetování, tak před 100 lety byly tetovaní lidé a ženy obzvlášť většinou přisuzovány buď kriminálům nebo cirkusům. Jo, že když jsi viděl tetovaného člověka, tak jsi řekl buď kriminálník nebo cirkusák. U mužů možná ještě námořník samozřejmě.
2: No,
1: teda.
2: A nebo maor.
1: No, v Chicagu měli oškliví lidé problém, protože dostávali pokutu a byli odstraňováni z ulic.
3: To je, jako chtěl bych vidět toho policajta v dnešní době, jak chodí a můžete sem na chvilku, prosím vás.
1: Jako, kdo vás pustil ven s tím nexichtem?
3: Já, dobře, tak dneska to necháme za 5 kilo, jo?
1: No, mám tady něco zajímavějšího. Mohl jsi nechat předepsat heroin na kašel a na depresi kokain.
3: Což by dneska spoustu lidí přivítalo, že?
1: No rozhodně.
3: To by bylo kašlajících u toho, u doktora.
1: Potřebuju dávku. Jste tady
3: byl ráno?
1: Ženy, které sami řídili vůz, byly výstřední. Jo, to většinou bylo jako skandál, když někdo viděl ženu, jak řídí sama. Konec konců, my jsme se tady o tom už i bavili, natankovat si bylo shledáno nebezpečným, jo? To už jsme tady řešili, v New Jersey je to nebezpečné dodnes. No, co ještě taky jsi mohl nechat předepsat jako léčivo, tak to bylo rádium a bylo to až do doby, kdy jednomu muži rozežralo celou čelist.
3: Ty vádo. To je super strašidelný.
1: Pak se tak nějak asi usoudilo, že by možná nebylo úplně dobrý to dělat.
3: No to asi škodí trošku.
1: Ale je to teprve 100 let, jako jo, chápeš?
3: To je šílený. No.
1: A před 100 lety taky jenom 8% domů mělo telefon zavedený. A pozor, 14% domů v Americe teda, jo, mělo vnitřní vanu, to znamená vanu vevnitř, jak se skoupala si venku.
3: Na dešti.
1: Na dešti, no, když ti tam napršelo. No, jsem rád, že žijeme v dnešní době.
3: Jo, to
1: v některých věcech, jako zase, když jsme se tady bavili teda o umělý inteligenci a taxíku, co tě napráší, to, že vezeš bouchačku, to zase už možná taky trochu děsivý, jako na druhou stranu, ale asi je to lepší, než nemít doma vanu a kvůli tetování si, aby si myslel, že jsi kriminálník, no. A zase by si mohl dát ten heroin a mohl by tě to být jedno, viď?
3: Já bych se spíš bál těch pokut.
1: Já bych na to kašlal. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

Čau, teďkon Míře Spotrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehoda a z toho rezultující kolona vozidel vás potrápí na 102. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Další nehody hlásí taky silnice 157 u Borovana na Českobudějovicku, Opatovská na městí 14. října a ulice Milady Horákové v Praze a ulice Vodní ve Zlíně. Jeďte opatrně a kdybyste náhodou na něco narazili, klidně nám napište na 602-604-903 a my to rádi ohlásíme. No i když rádi, no. Jeďte opatrně.
1: FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuju.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
8: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
9: Spěchejte na www.webglobe.cz.
10: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
11: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
12: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 000. 24 dní, kdy získáte zimu.

0: Lipnou zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
3: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
4: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
5: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
6: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
12: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Music first.
14: Express FM. We're nothing.

0: Ten hlas patří zpěvačce Jem Cook, její služby využila dvojice Gorgon City do singlu Oracle.
1: No a já tu mám pár takových rychlejch jakoby zajímavostí. Představ si, že písek v přesýpacích hodinách se sype rychleji v chladu než v teple.
0: Aha, takže čas, když tě je zima, utíká vlastně rychlejc.
1: Jo, přesně tak. Šroubovák byl vynalezen dříve než šroub.
0: To je zajímavý. A co jako, s ním jako dělali ty lidi do té doby, než vymysleli šrouby?
1: Možná se s tím šťourali, jo.
0: No.
1: Víš, kolik zjídneš denně reklam?
0: Radši to nechci vidět.
1: Ani asi 3000.
0: Ty mi to asi řekneš.
1: V různých formách, jo. Je větší pravděpodobnost, že vás zavraždí člen vaší rodiny než sériový vrah, to už jsme si doby si jednou říkali. A pyramidy byly původně bílý jako sníh.
0: Aha.
1: A časem prostě tak nějak změnili barvu.
0: Na sluníčku asi, no. Se teď opálili trošku.
1: A poslední věc, kterou mám, je o řeči těla. Když člověk lže, víš, kam se dívá?
0: No jinam než do očí tomu, který mu to říká většinou, ne?
1: Nahoru doleva.
0: Aha.
1: No. A
0: zajímavý.
1: Úplně poslední tě mám otázku. Tipni si, kdyby jsi si vzal běžnou, obyčejnou tušku a nakreslil s ní čáru, jak dlouhou čáru by si s ní dokázal nakreslit?
0: Ty, než by se jako vypsala, než by to byla vypsaná tuška.
1: Než by to byla vypsaná tuška?
0: Netuším, jako pár desítek tisíc kilometrů předpokládám.
1: 56 kilometrů.
0: Jenom 56 kilometrů, jo? A to by si musel, jako než by, to by si jí musel i ořezat, nebo jako jenom na jedno ořezání, jako?
1: Hele, já to vím, že by si musel přivořezávat,
0: no,
1: že jo, asi, jako jo.
0: To je zajímavé, 56 km mě přijde docela málo.
1: A teď úplně na závěr něco
0: pro půjdu koupit tušku.
1: Tak. No to, my tady dneska vysíláme tušku, ale teď něco ještě pro ženský, jo.
0: No.
1: Většina rtěnek obsahuje rybí šupiny.
0: Já pato?
1: Já nevím.
0: To je zajímavý, já si chtěl ušetřit.
1: Ne, no tak to jo, moc neušetřili, ne?
0: Tak to je odpadné. Rybí šupina.
1: No a někdo tu rybu musí vylovit, viď, jako...
0: No takhle předpokládám, že ten zbytek použijou na něco jiného.
1: Máte tady rybí šupiny.
0: Hele, teď... my se to dáváme pod talíř na Vánoce, viď? A přitom stačilo tam dát rtěnku.
1: Přesně tak.
0: Měl by se za hubičku. Express. Express Drive.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Česko nabídne Bulharsku 8 nových letounů Skyfox od společnosti Aero Vodochody. Před odletem do Bulharska to řekl premiér Andrej Babiš. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček doplnil, že delegace jde uzavřít i kontrakt na prodej českých elektrobusů. Bývalý filipínský prezident Rodrigo Duterte se poprvé od vydání Mezinárodnímu trestnímu soudu v Hágu před 18 měsíci objevil na veřejnosti. Soudní síně čelil obvinění z vražd a zločinů proti lidskosti v souvislosti s takzvanou válkou proti drogám. Po včerejší předehrávce, ve které Třinec na ledě Karlových Varů zvítězil 2-0, dnes hokejová extraliga zkompletuje první kolo. V jeho šlágru hostí mistrovské Pardubice tradičního rivala ze sousedního Hradce Králové, pražská Sparta hraje v Olomouci a brněnská Kometa v Litvínově. Všechny zápasy můžete sledovat online na sport.cz. Po deštivé noci s teplotami do 15 stupňů nás čeká oblačný až polojasný čtvrtek. S výjimečnými přeháňkami teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na horách bude kolem 12. Do 3. hodiny dnešního vysílání vstupuje Express Drive, jsou tady u toho s vámi Petr a Michal a přeji vám hezké odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: V 17.07 doznívá Gracie Abraham se svojí hitovkou Look at my life a odpolední drive pokračuje pásmem zajímavosti.
1: Říká se, že alkohol zabíjí, že jo? Často.
0: Ano.
1: No, ale představ si, že víno zabíjí škodlivé bakterie, které můžou způsobit nemoc onemocnění krku, to znamená různé krční infekce, a navíc zabíjí taky zubní bakterie, které ti způsobují kazy.
0: No.
1: Až 99% takových bakterií a virů.
2: Prosím vás, hlavně lidi, nepřestaňte si čistit zuby, jo?
1: No to
2: na
1: ne.
2: Základě téhle informace.
1: Takhle, když si dáte červený víno, tak si určitě vyčistěte zuby, o to spíš. Ale není to jenom nějaký výkřik. Pozor, některé laboratorní studie zjistily, že určité sloučeniny ve víně spolu právě s alkoholem mohou ovlivnit různé druhy bakterií, jako jo? Ale prostě je to samozřejmě tak, že musíte taky dbát o svoje zdraví celkově, že jo? To, jako, to zase jsem jako nechtěl říkat, že místo ústní vody si máte vykloktat jako chardonnay, to zase jako odsaď pocaď, no.
2: Přesně, protože si mají vykloktat vodkou, že jo?
1: No, protože až někdy zase uslyšíte, že víno dezinfikuje krk, tak je k tomu potřeba říct i to B, takže pozor.
2: Přesně tak. Drive.
3: Odpolední drive. Na Expressu.
4: Čau, tady je Albert z Lake Malawi a zdravím posluchače rádia Express FM.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
5: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchy.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
9: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
10: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
11: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
12: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
13: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Express. Music first. Express FM.

0: Stars. A já rád pozoruju hvězdy, zvlášť když třeba odcházím z nějaké hospůdky, mám v sobě jedno, dvě, osm piv a koukám na hvězdy a říkám si, je, ty, tam to nebe je plné. No a do hospůdky nás Petr veme právě teď, bohužel, tedy do hospůdky, do které už v Pardubicích zajít nemůžeme.
1: Ano, ano, bohužel. Já jsem včera dostal od Michala za domácí úkol, že bychom měli v rámci naší hospodské série navštívit i jeho rodné Pardubice. A tak jsem tak učinil a opravdu hotel Veselka, který je v Pardubicích pověstný, je super kandidát, akorát, že ten dům byl v roce 1972 odstřelen. Ale to nám nevadí, protože příběh toho hotelu je opravdu mimořádný. Sahá do 17. století. Veselka vznikla na Zeleném předměstí, na místě několika starších domů. Koncem 17. století tam byl vybudován dům hostinský jménem Veselka. A od roku 1802 patřil rodině Kašparových. Když velký požár v roce 1835 zničil značnou část tehdejšího předměstí, Veselka byla obnovena a postupně se proměnila v jeden z nejdůležitějších společenských podniků Pardubic.
0: Ano.
1: Velký zlom přišel v roce 1858, kdy Jan Kašpar nechal vybudovat velký společenský sál Odeon. Tam se konaly plesy, přednášky, koncerty i divadelní představení.
0: Mimochodem, Jan Kašpar, to není schodajmen, to je opravdu první český letec.
1: No.
0: Tak to byl on a jeho rodina.
1: A historie tohoto hotelu Veselka je plná zajímavých jmen, protože třeba v roce 1873 ve Veselce hrál sám Bedřich Smetana. V roce 1892 ji navštívil Antonín Dvořák a mezi další významné hosty patřili například císař František Josef I., František Palacký a nebo cestovatel Emil Holub.
0: Tak ten to neměl daleko, ten je z nedalekých Holic.
1: Jedna perlička. 20. května 1883 se přímo ve Veselce narodil Jan Kašpar, právě pozdější průkopník českého letectví a člověk, který v roce 1911 uskutečnil slavný dálkový let z Pardubic do Prahy, protože jeho rodině tehdy patřil. Zlatá éra rodiny Košťálových přišla ve 20. letech. Josef Košťál nechal v roce 1925 Veselku nákladně přestavit na moderní hotel se 110 pokoji, což na tu dobu musela být docela slušná záležitost. Byla tam restaurace, kavárna, vinárna, kulečníkový sál, herny, moderní kuchyně a až do roku 1915 také kino. To se jmenuje, víš, jak se jmenovalo?
0: Počkej, kino tam bylo ještě i za Komančů, ale potom... Za Komančů se jmenovalo Oko.
1: No,
0: ale předtím se jmenovalo jak?
1: Imperial.
0: Imperial, no to je imperialistický, nemohlo pak zůstat.
1: Přesně tak. V září 1922 se ve Veselce při návštěvě Pardubicka 3 dny ubytoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk a v roce 1936 při vojenských manévrech také Edvard Beneš. Jenže nejsilnější kapitola Veselky přišla za okupace. Hotelier Arnošt Erno Košťál se zapojil do protinacistického odboje a hotel se stal jedním z míst spojených s činností paravýsadku Silver A. Košťál dokonce v hotelu zaměstnal parašutistu Josefa Valčíka, jednoho z mužů později zapojených do atentátu na Reinharda Heydricha. Košťál za svou odbojovou činnost zaplatil životem, 2. července 1942 byl popraven na pardubickém zámečku. Po válce hotel krátce vedla jeho vdova, v roce 1948 byl znárodněn, no a jak to tak bývá, za toho socíku.
0: Komanči to nechali chátrat, pak to se to zbouralo a já ti řeknu takovou perličku, jo.
1: No.
0: Kus toho hotelu je i v našem domě, mém téměř rodném domě, protože když ho právě bourali, můj děda pracoval ve Veselce jako šéf a část nechal odvést k nám, takže část našeho domu je spojená právě s tady tím legendárním hotelem.
1: Je to velká část?
0: Ale jsou to nějaký trámy a takový věci.
1: Jo, tak to je velká část, že máte kamínek.
0: Ne,
1: jako, jo.
0: Trámy a takový věci, který by se vyhodili, tak děda byl schánšlivej takzvaně a nechal to odvíct.
1: Takže
0: k nám.
1: Předpokládám, že 26. srpna 1972 v 5.55 ráno děda nebyl doma.
0: Tam táta už tam stál s Tatrou
1: a nakládali Veselku.
0: Je to tak, no, co se dá dělat.
1: No jo, no, město Pardubice prostě přišli o jednu ze svých nejslavnějších společenských institucí.
0: Je to škoda, ale co se dá dělat, máme tam taky ještě hotel Grand, na ten se můžeme podívat jindy, ten zase vyprojektoval Gočár.
1: zase musíme být spravedliví, aby to těm Hradečákům nebylo líto.
0: Zítra jedeme do Mechova.
1: Do Hradce Králové jsem chtěl říct. Express. Express Drive.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Stále aktuální nehoda na 102. kilometru dálnice D1. Tvoří se tam kolona vozidel a zdržení je v tuto chvíli přes 3/4 hodiny. Na silnici 13 v Děčíně se taky zdržíte kvůli nehodě, stejně tak v ulici, teda pardon, na nábřeží kapitána Jaroše v Praze a taky ve Svatovícké ulici směr Dejvice. Tam jsou v sobě nákladák a osobák, tak i tam dávejte pozor. Konec konců dávejte pozor všude, kam jedete, ať nenarazíte a nemusíme hlásit i vaši nehodu. Šťastnou cestu vám přejí z Express Drive Petr a Michal.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
4: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
5: Spěchejte na www.webglobe.cz.
6: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly /agrodabaky.cz.
7: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Sportuješ, chceš svalit, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
13: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
14: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
15: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
16: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
17: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
18: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
19: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
2: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Návrat o čtvrt století zpět v doprovodu Daft Punk a jejich songu Digital Love.
1: Já mám pro tebe návrh, kdybychom náhodou jako přestali vysílat a ty se stal zase jenom jako jenom kancelářským pracovníkem, tak mám pro tebe návrh, kam by ses mohl odstěhovat a tam odsud jako vzdáleně pracovat.
2: Jo.
1: Kostarika. Má teď program pro digitální nomády, který umožňuje vzdáleným pracovníkům žít a pracovat v zemi až jeden rok s možností ještě o další rok prodloužit.
2: Jinak tam žít nemůžu.
1: No můžeš tam jet na vízum, nebo si to nějak složitě dělat, ale tady to máš prostě takový jako pracovní vízum, což jo, je vlastně super.
2: Že mě umožní pracovní vízum na rok.
1: Na rok.
2: Ale musím být digitálním nomádem.
1: No takhle, můžeš to tvrdit, můžeš být třeba drogovej dealer, jo, to je v pohodě, ale musíš doložit, že vyděláváš alespoň $3,000 měsíčně, což je nějakých 63 tisíc, mít zdravotní pojištění, které kryje tvůj pobyt, to znamená asi tamní zdravotní pojištění. No, ale jinak program nabízí výhody, jako je osvobození od daně z příjmu, z oprávněných příjmů ze zahraničních zdrojů. No, takže můžeš vyměnit své obvyklé pracovní prostředí tady v brzy deštivé a zasněžené Praze za pláže, deštné pralesy a životní styl pura vida.
2: Zní to krásně, ale já na ty pozlátka nejsem. Já jsem obyčejný.
1: No, a zrovna chtěl jít zítra za naším šéfem, jestli by nám jako tam nezařídil, bychom tam odsaď vysílali, víš?
2: Tak takhle, bys tam na měsíc by klidně odjel.
1: Tady by to vždycky Veronika přepnula.
2: No, a my bychom vysílali.
1: Volá Kostarika, rozumíš?
2: No, a já bych na to, Michael, už jdeme do vysílání, vylez z moře.
1: A tam ten lachton, no. A už bych lez ven.
2: Třeba paráda, co?
1: Já bych to bral teda.
2: Na měsíc.
1: Já klidně i na ty dva roky.
2: Fakt?
1: Nebych tam vzal rodinu sebou.
2: Já ti nevím, jestli já jsem se už nenarajzoval dost. Jako. Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká veřejnost je rozpolcená ohledně případné prezidentské kandidatury premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle poloviny je pravděpodobné, že Babiš bude v roce 2028 znovu kandidovat, zatímco 45% respondentů to pokládá za nepravděpodobné. Z šetření agentury Median rovněž vyplynulo, že podle 61% dotázaných by Babiš v případě kandidatury volbu nevyhrál. Babišovo vítězství prezidentské volby by očekávalo 24% respondentů. Ukrajinská armáda při úderu na Doněck na konci srpna zřejmě zabila dva ruské generály. Včerejší dronový úder pak nepřežil třetí. Za 3/4 hodiny vyběhnou Spartani na trávník jerevanského stadionu k prvnímu zápasu Evropské ligy s Araratem Arménia. V loňském dvojzápase předkola konferenční ligy pražští fotbalisté stejnému soupeři nastříleli 6 gólů. Z přímých pamětníků ale po pouhém roce v týmu zbývají jen jeden ze střelců Patrik Vidra, Pavel Kadeřábek a Matěj Ryneš. Po deštivé noci s teplotami do 15 stupňů nás čeká oblačný až polojasný čtvrtek. S výjimečnými přeháňkami, teploty se vyšplhají na 17 až 22 stupňů, na horách pak bude kolem 12. Jdeme do poslední hodiny středečního Express Drive. Petr a Michal vám přijí hezké odpoledne a mají pro vás 5 novinek v našem playlistu.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle to je irský hitmaker Hozier a jeho Nobody Soldier. A my jdeme na slibované novinky. No a ta první přichází z USA.
1: Ano, přichází z Nashvillu v Tennessee. Jako první novinku jsou tu, jako první novinku máme připravené Kings of Leon, na který já osobně nedám dopustit a jsem ochoten jim i ledacos odpustit.
0: Ano, a odpouštíš jim, že jejich první single z chystaného 10. alba Oh My Beloved je trošku jako cajdák?
1: No, je to samozřejmě sajdák, to je, o tom žádná, ale ono to má, tak ona ta píseň má docela zajímavou historku, protože loni si Caleb Followell, což je jeden z bratrů, kytarista a zpěvák, při hraní s dětmi zlomil nohu. Hmm. Takže kapela musela přerušit turné, on zůstal doma a měl pocit takového toho zklamání, beznaděje, prostě kapela hot, prostě musela zrušit turné díky němu. Takže si vzal do ruky kytaru a první věc, kterou zahrál, byla právě My Wall Board. No a text prý přišel téměř okamžitě a Caleb se při jeho psaní dokonce dojal.
0: Hmm. Ona celá ta deska bude asi dojemná, protože ho označuje kapela jako milostný dopis blízkým i fanouškům, že jim vlastně chtějí poděkovat za to, že s nima jako mají tu trpělivost, ty rodiny a že ti fanoušci jim pomohli na té cestě tam, kde jsou teď. Tedy dá se říct na vrcholu světového hudebního biznisu.
1: Kings of Leon si navíc album poprvé v historii produkují sami. A já vlastně doufám, že svým fanouškům, rodinám i dalším podporovatelům poděkují i v trošku rychlejším tempu.
0: No, zjistíme to 6. listopadu, tedy možná i předtím, když vyjde ještě nějaké další singly, ale 6. listopadu bude ta 10. deska Caleba, Jareda, Natena a Matthewa Followellových venku.
1: Tak pojďme na to.
2: Novinka. Express FM.

0: O doznívajícím songu by Michal řekl, že je to norsko-švédská spolupráce.
1: Ano, a ne, taky by to byla pravda. A taky bych řekl, že Robin má krásný hlas. A kdo ano. další má taky krásný hlas, je 26-letá rodačka z filipínského Iloilo City, a která se jmenuje Beatrice Christy Ilejay Laus, ale my ji všichni známe jako Bíbadubí.
0: No zkrátka máme venku ochutnávku ze čtvrtého alba Bíbadubí s názvem Pylon, které vyjde 18. září.
1: Tedy už tento pátek.
0: Ano. A podle všeho má Bíbadubí hodně pohodový a pozitivní období, protože skladbu označila jako za jednu z nejšťastnějších písní na albu.
1: No a nás, milovníky kytar, těší to, že ona tentokrát se hodně inspirovala u grunge a u shoegazových kapel, a to znamená, že tam ty kytary zní hodně, i když zrovna tahle píseň je taková, řekl bych, zatím nejpopovější z těch, co vypustila. Tak budeme se těšit na pátek a určitě si celé album poslechneme a řekneme vám, jak se nám líbilo.
2: Novinka.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Řízla jsem se. To jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
4: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
5: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Ještě nedávno taky novinka v našem vysílání, tohleto je izraelsko-americký projekt Temper City, nebo kapela, chcete-li, tříčlená, a jejich single, který by se měl objevit i na jejich nové desce, jmenuje se Reverse Psychology.
1: Britská zpěvačka Ray letos na jaře v rámci své desky šířila vzkaz, že její hudba nese v sobě naději. Teď k tomu přidává další vzkaz, a to v doprovodu svých mladších sester, a ten vzkaz je úplně jednoduchý. Radost.
0: No, tahle ta sedminásobná držitelka Brit Awards rozhodně šíří radost, a když se podíváte na její živá vystoupení, tak ona to teda sice prožívá, ale zároveň vlastně je to pořád jako plné úsměvů a tak. A tahle ta hudba vlastně jako přiměje člověka tančit, podle mě.
1: No, navíc taková perlička, až uslyšíte začátek skladby, tak poslouchejte pozorně, protože na začátku je použit samplovaný hlas Jamese Browna.
0: Aha.
1: Mm-hmm. A co se týká produkce, tak skladbu produkovala Ray společně s Mikem Sabatem a Tomem Richardsem. A co se týká klipu, no tak ten je taky hodně veselý, protože sestry vyrazily po Londýně v dodávce přezdívané Joy Mobile a rozdávaly lidem slunečnice a natáčely jejich reakce.
0: To je hezký. My teda u nás na webu Express.fm.cz, kde máme všechny novinky, máme živou verzi z late show Stephena Colberta. Jo, to se mi líbilo jako víc, ale samozřejmě třeba v Express Top v naší hitparádě už bude tak ten videoklip komplet v neděli, tak si ho můžete na něj počkat. Tohle to tedy jsou Rachel Keane, neboli Ray, taky Lauren Ama Keane, tedy Ama, a Abilene, neboli Absolutely. Tři sestry, trošku jinak. Tak, jak se to líbí nám. Novinka.

0: Právě nám doznívají Jesse Ware, Roisin Murphy v rámci skladby Freak Me Out.
1: No a já bych tady, jak vždycky říkáš, o těch bych řekl, že to je anglicko-irská spolupráce.
0: Ale jako sympatická
1: ne, spolupráce. Úžasná, jako našláplá, mám to rád. Teď se ale vydáme do našich luhů a hájů, protože za další novinkou stojí zástupci domácí scény.
0: Ano, ano. A když řeknu název tohoto projektu, tak vězte, že to není název nějakého vinného sklípku, jo? Protože Chardonnay and Martin je prostě dvojka, kterou tvoří Petra Charvátová.
1: To je Chardonnay.
0: Ano, a muzikant Martin Starý, který ho možná znáte z kapely Vive.
1: No, nebo jako zvukaře Leny a producenta, a tak je to prostě takový hyperaktivní chlápík. No a ty společně vydali skladbu Call Me Out a ta má za sebou takovou malou pikantnost.
0: No a zároveň je důkazem, že některé smutné věci jsou dobrý pro to, aby vznikly ty veselé, že?
1: Eurythmics by mohli vyprávět. Minulý týden jsme to tady řešili, nebo předminulý. No, zkrátka, Petra a Martin byli partneři, ale skladba vznikla až po jejich rozchodu.
0: Ano, a samotná Petra, neboli Chardonnay, k tomu říká, že místo klasické, melancholické, rozchodové písně chtěla vytvořit něco, přes co se člověk může protančit bolestí, což zní fantasticky.
1: No, tak se pojďme protančit bolestí.
2: Novinka. Novinka. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: S nehodami se roztrhl pytel, takže pozor na dálnici D1 ve směru do Prahy na 89. kilometru u vjezdu na čerpací stanici. Je to v katastru Humpolce. Tam je nehoda, takže možná na tu benzinku jeďte hodně opatrně. D3, 125. kilometr ve směru na České Budějovice hlásí nehodu. Silnice 1/35 v katastru Horních Ředic na Pardubicku. 37. takzvaná Hradubická u Srchu na 42. kilometru. Taky hlásí nehodu 23 u Ořechova na Jihlavsku. V Praze to jsou ulice Mírového hnutí, Broumarská, Českomoravská a to na křižovatce s Nedokončenou. Tam jsou v sobě tři osobáky, tak tam to bude asi krutý. No a taky v ulici Bratří Štefanu v Hradci Králové. Dávejte pozor, ať nevlítnete do bouračky. Jeďte opatrně a šťastnou cestu s Express FM.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama?
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.

0: Fortet a my teď ale ze země Javorového listu a přidruženého člena Evropské unie jdeme do Skotska.
1: Přesně tak, ze Skotska totiž pochází producent Barry Can't Swim.
0: Neboli Joshua Spence Maney.
1: Přesně tak, a ten má novinku, která vysloveně vyzývá k tanci a vyšla už teda v létě, ale proč si jí pořádně nepřipomenout.
0: Ale já myslím, že do téhle podzimní plískanice se to vyloženě hodí. Jako je.
1: On se údajně inspiroval zlatou érou French Touch, takže v ní slyšet příbuznost s 90-kovým francouzským housem a la Daft Punk nebo Cassius.
0: Já to tam úplně slyším. Vokály jsou taky stylové ve francouzštině a já myslím, že až teď vám zavelí 34-letý skotský producent a DJ Dance Dance Dance, že byste se měli přizpůsobit a minimálně si pod stolem nebo v autě podupávat.
1: No a nebo si můžete pustit taky výborný klip, jehož hlavním hrdinou je humanoidní robot, který má pracovat v restauraci, ale místo poslušného plnění a povinností objeví tanec a vydá se do ulic.
0: Tak si ho pusťte na Express.fm.cz.
2: Novinka. Novinka. Express FM. Barry Can't Swim. Dance.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kauflandka Kart Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Kart Extra za 279,90 až do 22. září. Kaufland.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům Extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Express. Music first.

0: Sigma a Birdy, Find Me. A my už hledáme jenom východ. Kde nechal tesař díru, jak se říká.
1: Ale víš co, ještě musíme potěšit mužské posluchačstvo, protože pokud nadcházející komunální a senátní volby přinesou něco příjemného, tak je to volební vysílání televize Nova. Protože jednou z jeho tváří bude i Klára Košacká, která přijala pozvání do naší rozhovorové série Express Star. Pokud ji neznáte, podívejte se na náš web Express FM, je tam i fotka.
0: No, je to jako příjemná mladá dáma, protože nebudeme tady jako... Hele, její přednosti jsou jiné než její vzhled, že jo?
1: Pozor, pozor, já jsem to... se ještě k jejím pracovním skillům nedostal.
0: Jo, ona je reportérka, autorka různých článků a taky moderátorka na TN Live. No a právě tam bude mít svoji hvězdnou chvilku 9. nebo 10. října. Sobotu, zkrátka až skončí volby, tak tam bude společně s Bárou Divišovou uvádět volební studio. Říkal jsem, ať dává pozor, aby nezakopla o nějaký graf, a ona říká, že v pohodě, že ty budou na stěně za ní naštěstí.
1: To mají všechno na zelených stěnách, viď? Asi.
0: No, oni mají, myslím, obrazovky zrovna.
1: Mají obrazovky?
0: No, to bude v takovém tom studiu, kde se vysílají televizní noviny běžně, tak tam myslím, že mají klasické obrazovky. Ale k tomu všemu se dostaneme během rozhovoru, který si můžete poslechnout už za chvíli o 19 hodin, anebo už teď na našem webu expressfm.cz. A tady je taková krátká ukázka, jak vlastně bude probíhat to volební studio.
2: Chtěla bych říct, že se pokusíme divákům přiblížit nejen jako čisté průběžné výsledky, když to tak řeknu, nějaká jako čísla a grafy, ale chceme se zaměřit také na nějaké jako příběhy, na nějaké jako zajímavé duely, právě třeba co se týká těch senátních voleb nebo nějaké zajímavé osobnosti na kandidátních listinách, protože přece jen ty průběžné výsledky si každý může otevřít na telefonu, otevřít si buď na nějakých zpravodajských webech nebo na Českém statistickém úřadu, takže se pokusíme to přinést takto a bude to probíhat vlastně formou takových bloků, kdy průběžně napříč celým odpoledním vysíláním TN Live budeme vlastně vstupovat do toho z hlavního studia, kde se vysílají i televizní noviny a budeme přinášet i právě s kolegyní Bárou Divišovou a s jejími hosty takovéto průběžné, řekněme, volební vysílání.
0: Express Star. No a my se na vás těšíme zase zítra, i když vlastně já se těším už za chvilku v Express Star, no a od 9 do 11 to tady má v režii můj kolega milý Petr.
1: Hele, ve středu to nikomu jinému prostě nepustíme. Středa je naše.
0: Je to pravda, že dneska od 15 až do 23 to tady je v naší režii.
1: A zítra od 15 až do 19.
0: Jenom do 19. Filmově, seriálově a tak. No ne, jakože nebudeme zase do 11 do večera, tak jsem to myslel. Ale to tady opanovat.
1: Jako to už musíme dát šanci jiný dne.
0: Přesně tak. Takže se těšíme.
1: A vy užívejte.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Toškem.

0: Express Star. 13 regionálních duelů, 5 superdebat a speciální studio. To je v krátkosti souhrn servisu televize Nova ke komunálním a senátním volbám, které proběhnou 9. a 10. října. Jednou z tváří volebního vysílání je i Klára Košacká, která přijala pozvání do naší rozhovorové série Express Star. Dobrý den, Kláro, vítejte.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Studentka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Klára Košacká, patří k reportérkám a moderátorkám zpravodajství televize Nova. Divákům pravidelně přináší aktuální dění z terénu i ze studia. V rámci letošního volebního vysílání pak bude jednou z tváří speciálního studia TN Live. Nevynechal jsem nic důležitého?
1: Já myslím, že ne.
0: Express Star.
2: Na Expressu.

0: Na Express FM posloucháte rozhovor s Klárou Košackou o volebním vysílání Televize Nova. Televize Nova, už jsme zmínili, chystá rozsáhlý volební servis. Jak byste divákům stručně popsala, co je všechno letos čeká?
1: Tak řekla bych, že to je poměrně obsáhlé, přestože komunální a senátní volby nejsou ty největší, řekněme, i co se týká vlastně jako zpravodajství jako takového, jsou tady jako parlamentní volby nebo prezidentské volby, ale to vysílání bych řekla, že je velmi obsáhlé. Začíná vlastně, bo začalo už 7. září, začalo takovými jako duely v rámci pořadu napřímo na TN Live s takovým podtitulem Chcete být primátorem, což jsou duely vlastně z lídry nebo s lídry kandidátek těch nejsilnějších potenciálních primátorů jednotlivých krajských měst, které vedou moderátoři Marek Bruna a Zuzana Drábková. Na to pak od 28. září naváže 5 superdebat, které povede Bára Divišová, a to z měst Českých Budějovic, Plzně, Ostravy, Brna a Prahy. A tam už se utká několik lídrů vlastně těch kandidátek z těch daných měst. Samozřejmě se tomu budou napříč celým měsícem věnovat i televizní noviny nebo střepiny nebo za 5 minut 12. Každopádně, co se týká mě, tak já budu až součástí toho volebního vysílání, nikoli v toho předvolebního, a to se odehraje 10. října odpoledne, od té doby, od zhruba těch 2 hodin, kdy se uzavřou ty volební místnosti, a až do večera budeme živě divákům nabízet takové bloky, jak na Nově, tak i na TN Live, primárně na TN Live, kde budu já s předvolebními nějakými jako průzkumy, průběžnými výsledky, především grafy a podobně. A bude tam se mnou také Bára Divišová s jejími hosty, ať už politologi, politickými komentátory, ekonomy a podobně, kteří budou přidávat nějaký ten kontext.
0: Ty regionální debaty, které budou, ty budou probíhat přímo v těch regionech, nebo si budete politiky zvát do Prahy?
1: Ty už si zveme do Prahy, probíhá to v našem studiu TN Live, kde si zveme jednotlivé ty kandidáty, respektive ty dva do toho duelu, a probíhá to tam.
0: Už jste zmínila, že budete součástí speciálního volebního studia v sobotu 10. října. Jaká bude vaše role během toho vysílání?
1: Chtěla bych říct, že se pokusíme divákům přiblížit nejen jako čisté průběžné výsledky, když to tak řeknu, nějaká jako čísla a grafy, ale chceme se zaměřit také na nějaké jako příběhy, na nějaké jako zajímavé duely, právě třeba co se týká těch senátních voleb nebo nějaké zajímavé osobnosti na kandidátních listinách, protože přece jen ty průběžné výsledky si každý může otevřít na telefonu, otevřít si buď na nějakých zpravodajských webech nebo na Českém statistickém úřadu, takže se pokusíme to přinést takto, a bude to probíhat vlastně formou takových bloků, kdy průběžně napříč celým odpoledním vysíláním TN Live budeme vlastně vstupovat do toho z hlavního studia, kde se vysílají i televizní noviny, a budeme přinášet i právě s kolegyní Bárou Divišovou a s jejími hosty takovéto průběžné, řekněme, volební vysílání.

0: Reportérka a moderátorka televize Nova Klára Košacká je tentokrát naší Express Star. Co je podle vás pro moderátora v živém přenosu, ať už volebního studia nebo jakémkoliv jiném živém přenosu, nejnáročnější?
1: Já bych možná řekla, že je to asi ta příprava předtím a samozřejmě soustředěnost, protože člověk se musí jako soustředit na to jednak, co říká, pokud tam má nějakého hosta, což my v rámci vysílání TN Live máme spoustu rozhovorů, tak ho samozřejmě musí poslouchat a vnímat ho a odpovídat a reagovat na něj. Ale když se vrátíme ještě k té přípravě, která vlastně začíná před tím vysíláním, tak na tu zkrátka musíte nějakým způsobem dbát, musíte si načíst to téma, musíte se s ním seznámit, musíte si samozřejmě připravit otázky, musíte počítat s tím, že ten host třeba nebude třeba tak výřečný, pokud se jedná o nějaký lifestyleový pořad, což určitě znáte, takže bych řekla asi toto.
0: Jak se připravujete na to volební studio, kde vlastně se ty průběžně ty výsledky mění a ta situace se vlastně minutu co minutu někam vyvíjí, zvlášť když to vlastně jsou to výsledky ze spousty regionů a třeba i těch senátních obvodů.
1: Samozřejmě nejsme schopni poskytnout divákům přehled ze všech obcí, kterých je v Česku přes 6 tisíc, to je jasné. Ale ty přípravy pro mě začaly už nějakých pár měsíců zpátky, kdy jsem se o tom dozvěděla, že budu součástí toho volebního vysílání a probíhá to tak, že samozřejmě sleduju aktuální dění, snažím se to nějakým způsobem i zaznamenat, dělám si z toho nějaké jako zápisky, samozřejmě vím, které ty senátní obvody nás čekají, protože každé dva roky jsou vlastně jiné a to je asi všechno, bych řekla.
0: Volební studio bude nabízet výsledky, analýzy, reakce ze štábů stran. Jak důležité je to udržet pro diváky přehledné?
1: Tak to je přesně to, co jsem říkala. Myslím si, že celé to vysílání už od toho 7. září je přehledné, je vlastně i přehledné v tom, co diváky čeká. Všechno to najdou na TN.cz, všechno je to jako detailně popsané, řekla bych. A je to podle mě i o těch moderátorech, jak se to pokusí přenést, nebo jak to přenesou těm divákům. A myslím si, že se na tom celkově Nova zakládá, na té přehlednosti a možná i jako jednoduchém vysvětlování divákům.
0: Během toho volebního přenosu v tu volební sobotu budete taky muset vyvažovat tu rychlost informací s potřebou mít všechno ověřené. Jak se to dělá? To tam na tom předkládám pracuje nějaký tým analytiků, kteří vám potom to všechno dávají někam na obrazovku.
1: Přesně tak. Samozřejmě v tom vysílání jde vidět pouze ten moderátor, ale za ním stojí spoustu lidí, kteří mi budou nápomocní v tomto, se kterými budeme, jak jsem říkala, už to budou to bloky, takže to nebude kontinuální vysílání několika hodinové, to by samozřejmě nešlo, ale průběžně v těch mezipauzách to všechno budeme, o tom všechno všem budeme debatovat, budeme si připravovat společně to, co by mělo zaznít v tom dalším vstupu, takže toto je všechno jako rozplánované, tak a dopředu budeme vědět samozřejmě, kdy začíná ten daný blok, takže se na to budeme moct připravit a vždycky začne vlastně Bára Divišová s hosty přinese nějaké aktuální jak komentáře, tak i nějaká fakta, nějaké aktuality a já potom k tomu v závěru přidám vlastně ta data, případně ty průběžné výsledky nebo nějaké ty zajímavé duely třeba právě z těch senátních voleb, které se možná odehrajou v tom druhém kole.
0: Jakou atmosféru očekáváte ve studiu během sčítání hlasů?
1: Tak já doufám, že dobrou.
0: Bude nervozita, bude chaos.
1: To bych chtěla určitě ještě říct, že je to pro mě samozřejmě velká zkušenost, velká výzva. A jsem z toho nervózní, to dopředu určitě můžu přiznat, ale těším se na to a doufám, že ta atmosféra bude velice dobrá, jako vždycky.

0: Posloucháte další vydání naší rozhovoré série Express Star. Naším hostem je Klára Košacká. Proč jsou podle vás komunální volby pro diváky důležité, přestože bývají právě, už jste to i zmínila, vnímány jako ty méně atraktivní než parlamentní nebo prezidentské?
1: Já si myslím, že i se to ukazuje vlastně na té volební účasti. Ta si myslím, že to tak nějak jako je takovým důkazem toho, ale upřímně si myslím, že ta komunální politika je hodně, samozřejmě je regionální, takže je to hodně o osobnostech, ne úplně o těch jako politických stranách, když to úplně zjednoduším, že ti lídři jsou většinou jako v tom regionu nebo v tom daném městě známí. Takže si myslím, že jsou jako atraktivní, ale samozřejmě jako parlamentní a prezidentské volby, což se ukazuje na té volební účasti, jsou atraktivnější, protože je to prostě státem státní politika a ne ta regionální.
0: Jaká témata letos podle vás nejvíc rezonují v regionech?
1: Tak budu soudit třeba z toho, čemu se věnuje právě ten pořad Napřímo na TN Live s tím podtitulem Chcete být primátorem, ty duely, které vede Marek Bruna a Zuzana Drábková. Myslím si, že největší téma je samozřejmě bydlení, ceny bydlení, ať už v jakýchkoliv městech, nejen v Praze nebo v Brně. Pak bych řekla určitě doprava, což je také téma, které rezonuje tady v Praze hodně, ale i napříč jinými krajskými městy. Pak i možná nějaké jako sociální témata, bezpečnost, případně zdravotnictví, což jsou také téma státní politiky.
0: Jak se kolegové připravují na ty debaty, aby měli aktuální témata právě z toho daného města, aby věděli, kde prostě třeba chodí na sociální sítě a koukají, na co lidi reagují, co komentují a tak dále?
1: Řekla bych, že určitě. Jsou to samozřejmě důslední reportéři a moderátoři, takže tu přípravu mají určitě pečlivou. Ale myslím si, že to by asi lépe řekli oni. Takže to asi nemůžu mluvit za ně.
2: Express. Express FM.

0: vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Volební vysílání televize Nova probíráme s jednou z jeho aktérek, redaktorkou a moderátorkou zpravodajství Klárou Košackou. Když se řekne volební vysílání, diváci vidí právě hlavně to studio. My už jsme tady trochu naťukli, co se vlastně všechno děje v zákulisí během toho.
1: Tak to je velice zajímavé, je to zajímavé i pro mě, protože byla jsem teda u parlamentních voleb, ty byly velmi, řekla bych, dynamické. Spoustu lidí tam jako běhá, ale má to, je to takový organizovaný chaos, bych řekla, kdyby se na to podíval někdo zvenčí. Ale stojí zatím spoustu lidí, samozřejmě v režii sedí režisér, abych na někoho nezapomněla, režisér, produkce, zvukaři, střihači a spoustu dalších lidí. Samozřejmě v tom studiu, které je o dost větší než to TN Live studio, jsou kameramani, protože my v TN Live studiu máme automatické kamery, tady jsou kameramani, takže i takhle spoustu lidí je s námi v tom studiu a celkově potom i mimo tu režii a mimo to studio je spoustu lidí jako vedoucí vysílání, šéf-editoři, šéf-reportéři a spoustu dalších, kteří korigují a koordinují vlastně jak reportéry, tak i celé to vysílání vlastně, takže je to skutečně práce mnoha lidí a poměrně náročná, bych ji řekla.
0: Odhadnete, kolik znamená mnoha lidí? Kolik lidí se na to zhruba třeba podílí? Jestli to jsou desítky?
1: Já bych řekla, že se na tom podílí víceméně celá ta redakce, takže bych řekla určitě desítky, no.
0: Takže všichni kolegové mají vlastně pohotovost v ten víkend volební a nemůže si nikdo vzít ani volno.
1: To si nejsem jistá, ale myslím si, že si asi volno vzít nemůžou. Každopádně týká se to vlastně i reportérů a hlavně se to týká těch krajských reportérů. Především, kteří i připravují nějaké reportáže a sledují to dění z místa. Takže to si myslím, že je strašně cenné, protože Televize Nova má těch krajských reportérů spoustu.
0: Jak pak probíhá komunikace mezi moderátory, editory, režiséry, reportéry v terénu během toho živého vysílání?
1: To právě koriguje šéf-reportér a s námi potom ve studiu to samozřejmě řeší režisér nebo vedoucí vydání, případně producent a spoustu dalších lidí a my komunikujeme přes ucho, takže vlastně v uchu máme takové malé sluchátko, se kterým jsme spojení s reží a můžeme takhle jako komunikovat a debatovat vlastně ovšem, samozřejmě ne během toho živého vysílání, ale to propojení je takhle jednoduché.
0: Když přijdete ten den, už máte samozřejmě všechny informace, co všechno musíte absolvovat, abyste mohla před tu kameru vlastně jít?
1: Tak určitě bych zmínila to, že se před tím daným vysíláním koná strašně moc zkoušek. To bylo taky pro mě jako překvapivé, že ty zkoušky probíhají už od nějakého třeba června. Přece jen já s tím nemám takovou zkušenost, nemám zkušenost tak velkou s tím třeba v chůzi povídat o těch výsledcích. Takže to je samozřejmě věc, která se musí nějakým způsobem natrénovat.
0: Musíte dávat pozor, abyste nešlápla na nějaký graf?
1: No, to ne, ty jsou na zdi, ale musím jít přesně tak, aby na mě třeba svítilo dostat světlo, případně aby ta kamera, ta je taky samozřejmě omezená, tak ta, aby na to viděla. Každopádně těch zkoušek probíhá spoustu a takže to asi ukazuje to, že je předtím strašně moc příprav a samotné to vysílání musí být co nejperfektnější.
0: Může se potom stát, že budete mít nějaký plán, který budete muset během několika sekund změnit a budete muset operativně úplně jako nebo improvizovat a tak dále?
1: Tak součástí toho vysílání televizních novin potom v závěru dne, tak bude samozřejmě představení těch finálních výsledků, pokud bude sečteno už dostatek hlasů, aby se mohli považovat za finální, tak tam je to vlastně věc, kterou já budu vědět jen řekněme pár desítek minut nebo hodinu dopředu, to, co tam vlastně budu říkat, takže řekla bych, že takhle na tu poslední chvíli se to změnit může a je to vlastně o té poslední chvíli, která rozhodne. I třeba co se týká těch senátních duelů, které se poté odehrajou vlastně následující týden v tom druhém kole. Ty jednotlivá jména, ti jednotliví kandidáti, tak samozřejmě to je něco, co si člověk nenaplánuje. A nenaučí se to. Express Star. Na Expressu.

0: Reportérka a moderátorka zpravodajství televize Nova Klára Košacká je tentokrát hostem Expressstar. Když odhledneme od voleb, jak vypadá takový běžný pracovní den reportérky televize Nova?
1: Tak to se hodně odvíjí od toho, jestli mám zrovna reportérskou nebo moderátorskou směnu. Samozřejmě všechno to začíná nějak

0: ve vysílání, a nebo to není tak jako, nehoří to, není to tak aktuální. Co se týká moderátorských směn, tak ty jsou převážně odpolední, tam samozřejmě tomu předchází návštěva maskérny, kostymérny, příprava na ty rozhovory, kterých, jak jsem zmiňovala, už na Ten Live běží spoustu, ať už kratších nebo delších, ať už zpravodajských nebo takových jako publicistických, řekněme. Takže to a ta odpolední směna končí až s 10. hodinou s posledními zprávami, takže ta práce je hodně jako variabilní, bych řekla, hodně taková dynamická, to mě na tom moc baví.
1: Jak jste se vlastně do televize Nova dostala?
0: Já už jsem během druháku na výšce rozhodila, řekněme, tak nějak sítě po nějakých stážích, protože jsem samozřejmě, máme tam povinnou, nebo měli jsme povinnou praxi, kterou jsme museli absolvovat, takže i kvůli tomu, ale kvůli tomu, že ta praxe je prostě v tomto oboru nenahraditelná, si troufám říct. A vyšlo to nějakým způsobem i na Nově, i přesto, že jsem teda z toho pohovoru tehdy odcházela velmi jako rozpolcená, bych řekla, protože jsem podle mě z toho stresu nepředvedla úplně dobrý výkon. Každopádně po nějakém tom 3/4 roce, co jsem byla na stáži na Nově v rámci TN Live, tak přišla nabídka z jiného média, která byla jako poměrně dost atraktivní, o kterou jsem stála, ale zároveň jsem stála o to zůstat na Nově. A myslím si, že to bylo tak nějak, nechci říct jako napsané, ale já moc nevěřím na náhody a toto bylo vyloženě tak to jako, nějak to prostě bylo připravené. A v té době zrovna se TN Live rozšiřovalo dost jako dramaticky, protože z Voja se stalo OnePlay a TN Live najednou začalo vysílat 24/7. Poměrně jako prošlo prostě obrovskýma jako změnama i jako v tom týmu strašně moc lidí k nám přibylo. Jak už jsem říkala, byla jsem toho týmu součástí už předtím. Každopádně se tam otevřela pozice reportérky a na té jsem teď a potom jsem se postupně dostala i k tomu studiu a vychází to a jsem, jak jsem říkala, moc ráda za to.
1: Co vás na reportérské práci nejvíc překvapilo, nebo ještě překvapuje?
0: Určitě ještě překvapuje, ale asi je to, že se to člověk vlastně, že mě tak nějak hodili do vody v tom. A myslím si, že to je dobře a myslím si, že to ani jinak nejde, protože to živé vysílání je tak strašně jako specifické a ta forma trémy a nervozity a nějakého stresu, taková kombinace všech tří, bych řekla, je strašně jako nepřenosná. A i když se třeba živý vstup naučíte perfektně do zdi, si ho odříkáte bez jediné chyby třikrát za sebou, tak nemůžete spoléhat, nebo já jsem aspoň nemohla spoléhat, tak to řeknu, na to, že se mi to povede. A bylo to vlastně super, že mě tak nějak hodili do vody. Samozřejmě my byli nápomocní, to o tom žádná, ale ty živé vstupy jsou prostě doteď strašně jako takové nepředvídatelné. Samozřejmě během toho živého vstupu se může stát spoustu věcí, ať už třeba natáčíte s nějakými fotbalovými fanoušky a tak, takže to se nějak nedá předpovídat.
1: Baví vás víc práce v terénu nebo sedět ve studiu?
0: Mě asi baví ta kombinace toho, kdy vlastně ve studiu máte možnost řešit i třeba politické věci do detailů s odborníky, nebo třeba právě máme pořad Nastartujme Česko, který je takový víc jako publicistický, bych řekla, kde máme velmi zajímavé hosty, se kterými je vlastně čest se setkat a povídat si s nima. Ale ta reportérská pozice je super v tom, že člověk jede ven, člověk se podívá do nějakých míst, do kterých by se normálně třeba bez toho mikrofonu nepodíval, nebo i se setkal s lidmi, se kterýma by se normálně nesetkal. Každopádně obě ty pozice, nebo obě ty, řekněme, profese možná.
1: Polohy,
0: přesně, mají to skvělé to, že každý den je úplně jiný a není to stereotypní, což si myslím, že neoceníme jenom já, ale i všichni mý kolegové, i třeba z mladé generace.

0: S reportérkou a moderátorkou Klárou Košackou si povídáme na Express FM. Jakou radu byste dala mladým lidem, kteří třeba právě přemýšlejí o tom, že by něco takového chtěli dělat, aby se mohli dostat do televizního zpravodajství?
1: To je hrozně těžká otázka, protože si myslím, že by takovou radu by měl dávat někdo mě a ne já někomu jinému.
0: Vy už tam jste, ale.
1: Každopádně asi to zkusit a jít do toho, i když to vlastně třeba nemusí vyjít. A i když z toho máte strach a i když si nejste jistí, že jste třeba kompetentní na to dělat takovou věc. Prostě to zkusit a nějakým způsobem postupně malými krůčky se dostat tak, že se budete cítit sebejistější a sebevědomější v té práci, kterou děláte. Ale když se na to podívám zpětně, tak já jsem si ze střední podávala přihlášku pouze jednu, a to na žurnalistiku na Karlovku. A byla to taková možná nějaká forma manifestace nebo něčeho takového, že jsem byla přesvědčena o tom, že toto je jako ta výška, na kterou chci jít, a to byla možná i taky jako takový krok jako do neznáma, ale prostě i když se člověk jako bojí a furt se bojím a furt jsem z toho taková jako možná nervózní, tak to udělat prostě, nějak to vyjde.
0: Když se vaše práce objeví někde ve veřejném prostoru na internetu a tak, sledujete potom komentáře třeba a další reakce diváků?
1: Sleduju, ale zatím jsem se nesetkala s nějakými jako konkrétními komentáři na moji osobu, takže s tím asi jako nemám zatím zkušenost.
0: Jste samozřejmě aktivní i na sociálních sítích, tam nemáte hejtry?
1: Jsem, ale myslím si, že můj profil není nějak zvlášť velký na to, aby nějaké nějaké diváky, případně hejtry, jako přilákal, řekněme. Každopádně tam samozřejmě sdílím svou práci a uvidíme, jak to půjde, ale jak říkám, s tímhle zkušenost zatím naštěstí nemám.
0: Máte ve výhledu, kromě toho volebního studia, i nějakou další velkou věc, nebo prostě v úzovkách se budete věnovat jenom té běžné práci?
1: V tomto prostředí se neplánuje nic tak strašně jako dopředu. Už i ty volby, o kterých jsem se dozvěděla někdy v květnu, byly vlastně za strašně dlouhou dobu, sice ta doba utekla strašně rychle, ale nic tak konkrétního, tak velkého se dopředu neplánuje. Samozřejmě bude spoustu voleb, čekají nás i třeba velké prezidentské volby, ale tohle z toho si vůbec netroufám říct a netroufám si na to odpovědět.
0: Kláro, moc děkuju za návštěvu a ať se vám daří.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Express Star. Na Expressu. We'll be right back.

0: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespáne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
12: Music. Music. First.
13: Express FM.
12: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Express FM. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Noel Gallagher zvažuje, že se během turné Oasis v roce 2023 zřekne alkoholu, stejně jako to udělal jeho bratr Liam v roce 2025. Přiznal, že si s Liamem musí v dnešní době vybírat své bitvy, protože už nemohou jezdit na turné, tak jak tomu bylo v 90. letech. Společnost Lost Surfboards loni zažalovala Lady Gaga s tvrzením, že lidé, kteří uvidí název jejího alba Mayhem, si budou myslet, že je nějakým způsobem propagováno touto firmou. Federální soudce minulý měsíc případ zamítl a uvedl, že taková záměna pravděpodobná není. Lady Gaga požaduje proplacení soudních výloh ve výši $232,484, s tím, že to byl jen takový propagační tah. Společnost Suno kápla božskou s tím, že scrappingem získávala zvuková data z YouTube pro trénování hudebních modelů umělé inteligence. Soudní spor sahá do roku 2024, kdy společnosti Suno a Udio byly zažalovány společnostmi Sony Music, Universal Music a Warner Music, všechno Group, za to, že bez povolení trénovali své modely umělé inteligence licencovanou hudbou. Warner se později se společnosti Suno dohodl. Mezitím už Suno připravuje svůj studiový DAV systém pro širokou veřejnost a vlastní vinylový label pro AI produkty.
0: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM vás zdraví Petr s Pepou. Společnými silami startujeme 873. díl hudebního speciálu Express Edge a budeme tu s vámi následujících 120 minut vysílání. Minulý týden jsme byli nabití čerstvým materiálem, dnes budeme čerpat inspiraci z našich archivů a dáme prostor zavedeným věcem. Ale nějaký pravěk rozhodně nečekejte, i když konec konců slyšíte sami. Taky bych vám rád na úvod poděkoval za zpětnou vazbu, která se nám od vás dostává a která je pro nás i po těch letech velmi důležitá. Zbývá dodat, že Express Edge je na Facebooku a že jako první půjdou na řadu Drop 19 s křehkou věcí My Aquarium. Příjemný poslech 873. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.
1: Express Edge
0: na Express FM.

Vidím to jako dnes, byla 90. léta a já si šel ke kámošům do music shopu koupit CDčko In Ribbons od Belle Saints. Fantastická záležitost, ze které pochází i doznívající A Thousand Stars Burst Open. Celou kolekci 12 songů uzavírá. No a když už jsem tam byl, vzal jsem rovnou i titul Against Perfection od Adorable. Byl jsem ale trochu zklamaný, protože na UK verzi chybí hitovka Sunshine Smile. Ostatní materiál mi to ale vynahradil zcela a vrcholem pak bylo pražské vystoupení Adorable v tehdejším klubu Repre.

Že žánr shoegaze není mrtvý, dokazují stovky kapel po celém světě, a to i za velkou louží. Výborným příkladem budiš Ariel, parta z Chicaga s Jeremy Brennem v čele. Venku mají jen dvě nahrávky, ta poslední už je sice 9 let stará, ale lety rozhodně na kvalitě nestratila. Doznívá single This is Permanent. Jack Tatum je americký umělec tvořící pod levičkou Wild Nothing. Zaujal mě především jeho poslední počin Hold, na kterém nabízí příjemný dream pop. Vybírám z něj track Alex.

0: Bad Nothing momentálně nabírají síly před další svojí kapitolou. Doufejme jen, že tento americký projekt uvidíme brzy na koncertních pódiích, respektive od něj brzy uslyšíme i nový materiál. No a v Americe zůstaneme, do konce tohoto hudebního bloku jenom malinko přiostříme. Nothing je kvintet z Philadelphia, který se také halí do zpětných vazeb, ale často od shoegaze utíká spíše k rocku. V rámci skladby Sailors se vrátíme do roku 2020. Nothing v Express Edge.
1: Posloucháte Express Edge. Edge na Express Edge.

0: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM. Posloucháte hudební speciál.
4: Speciál na Express FM.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Pokud máte středu večer, jedná se o premiéru, pokud pondělí večer jde o reprízu. Tohle byly Dark and Drunk, Indie Electroparta, pardon, vlastně dvojice, která debutovala v letošním roce, nabídli jsme vám single Bloom. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou, právě teď máme pochystané Cold Cave, americký elektronický projekt LA, který ve své tvorbě mimo jiné odkazuje na postpunkové party z UK. Mají za sebou přeskakování Jesus and Mary Chain, Depeche Mode nebo Nine Inch Nails a před dvěma lety pak na svém turné hráli i

To byly Arcade Fire, kteří loni vydali 7. dlouhodobou desku Pink Elephant, kterou produkoval Vin a Regine a také Daniel Lanoa. Asi nejvíc mě baví doznívající track Alienation. Dáme si Glue. Projekt Mikea Schumana z Queens of the Stone Age zařazujeme ji pravidelně a rádi a následující Pony Boy nám přijde jako jasná hitovka.

0: Kolik Glue projekt, který na svoji debutovou desku stále ještě čeká a vše bude záviset na tom, jak bude Michael zaměstnán bez zmíněných Queens of the Stone Age. Danny Rocco je americký umělec, který tvoří a nahrává solovy, ale na koncertě má podporu v podobě doprovodných muzikantů. I Am The Lightning je název singlu z roku 2023 a pochází z titulu Dream Machine. Des Rocks v Express Edge.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Three Colors Red na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge a ve studiu jsou Petr s Pepou. Od zmíněný party jsme hráli jejich největší hitovku Beautiful Day, která letos oslavila 27. narozeniny. Three Colors Red fungovaly jen do roku 2005. Podíváme se do Liverpoolu za Circa Waves, mladou partou, která vydává alba pravidelně, a my se zastavíme u toho s názvem Never Going Under. Přineslo následující stejnou jmenou věc.

Pokud by se vám náhodou stalo, že nestihnete jméno umělce nebo tracku, který vám nabízíme, stačí si Express Edge najít na Facebooku, kde zveřejňujeme playlisty, popřípadě nám jeho prostřednictvím napsat. Dáme si další mladou a nadějnou partu, tentokrát z Walesu. Říkají si The Royston Club a fungují nějakých 7 let. Loni překvapili titulem Songs for the Spine, který nabídl hned 5 hitových singlů. Skladba Crowbar, kterou za okamžik uslyšíte, však mezi nimi není.

0: To byly Fake Names, kteří si na začátek příštího roku naplánovali koncertní turné, které zahrnuje hned několik zastávek u našich německých sousedů, doznívá jejich skladba Targets. Jejich kolegové Dinosaur Pile Up na cesty vyrazí už v listopadu, ale museli bychom za nimi do Španělska.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
2: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
3: Dobrý večer, na Express FM vás zdraví tvůrci hudebního speciálu Express Edge, jmenovitě Pepa od mixu a Petr od mikrofonu. Máme za sebou jednu hodinu vysílání a do té druhé, finálové, právě vstupujeme. Podržíme se nastaveného hudebního trendu, i když malinko více hrábneme do strun. Těšit se můžete nejenom na drsní chlápky, ale i na krásný umělkyně. Express Edge najdete na Facebooku Express FM, pro změnu na webu. Angels and Airwaves je projekt, který je momentálně u ledu a ještě nějakou dobu to tak asi zůstane. Potkává se v něm totiž Tom z Blink-182 a Ilan, který momentálně sedí za bicí soupravou u Foo Fighters.
1: Express Edge
0: na Express FM.

Tohle byly Palette Knife, tříčlenná parta z Columbusu v Ohio, která míchá emo s punkem. Dozněla jich píseň Sleep Paralysis. Na řadě jsou veteráni americké alternativní scény New Found Glory, kteří příští rok oslaví 30. výročí své existence. Letos vyslali do světa nový materiál, my se však v rámci následujícího songu vrátíme do roku 2020.

etablovaná parta Rise Against má i u nás poměrně slušnou fanouškovskou základnu a také pěknou zásobu hitů. Vy jste poslouchali ten s názvem The Violence. O partě následující se mluví jako o nostalgické pop-punkové formaci. Říkají si Figure It Out, psáno dohromady, a na scéně se drží nějakých 15 let. A v roce 2015 vydali single Nothing To Lose. Tady je.

0: Bring Me The Horizon jsou potvrzeni jako headlineři na příští roční hudebních festivalů Rock in Park a Rock Am Ring. Momentálně mají před kanadsko-americkým turné. My vám připomeneme jejich 12 let starý single Drown. Bring Me The Horizon v Express Edge.
1: Express Edge.
2: Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
3: Express.

Liza Gerard na Express FM právě otevřela pravidelný dámský blog hudebního speciálu Express Edge. Pokud vám zmíněné jméno nic neříká, tak vězte, že je to polovina projektu Dead Can Dance, ale doznívající skladba pochází z její solový tvorby. Ze studia vás zdraví Petr s Pepou, právě teď se k nám připojí Maisie Star v čele s krásnou Hope Sandoval. Maisie Star byla americká indie parta ze Santa Moniky. Mezi její největší pecky patří bez pochyby Fade Into You z jejich druhé desky.

Za necelé 3 týdny oslaví 57. narozeniny anglická umělkyně Polly Jean Harvey, kterou znáte jako PJ Harvey. Před 25 lety vyšla skladba, kterou jsme vám od PJ Harvey nabídli. Její název je This Is Love a vy pomohli s ní Rob Ellis a Mick Harvey. Express Edge vysíláme na Express FM každou středu od 21 hodin a totožnou várku reprízujeme v pondělí vždy od 22 hodin.

konce měsíce bude mít narozeninovou oslavu i Halsey, americká umělkyně, která poslední dobou malinko přitvrdila. S předposlední deskou jí pomáhali Trent Reznor a Atticus Ross a kritika to také řádně ocenila. My vám nabídneme track Easier Than Lying.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a před malou chvílí jste poslouchali do Early November čtveřici z New Jersey, která se naposledy albově ozvala před dvěma lety eponymním titulem. Přinesl i nám je nabídnutý song The Empress. Následují Superchunk, parta ze Severní Karolíny, která to spolutáhne od roku 1989 a poměrně pravidelně vydává alba. My pro vás máme jejich poslední single I Don't Want You Anyway.

To byly The Jazz June, americká emo parta z Pensylvánie. Na Express FM vám momentálně dělají společnost Petr s Pepou. Nacházíme se ve finálovém bloku, takže je jasný, že budeme přitvrzovat i zrychlovat. Teď jsou na řadě Lonely the Brave.

Tolik angličtí Basement, parta, která s přestávkami funguje od roku 2009 a která letos vydala pátou řadovku Wired. Hráli jsme vám věc s názvem War, zároveň šlo o předposlední hudební příspěvek v dnešním Express Edge, 873. díl je totiž u konce a tak už si schováváme místo jen na hudební rozloučení. Z vysílacího studia Express FM se s vámi loučí Petr s Pepou, naslyšenou se těšíme přesně za týden na stejném místě ve stejnou dobu, to znamená ve středu od 21 hodin. Kdo nestíhá, může si dát pondělní reprízu, kterou pro změnu vysíláme od 22 hodin. Mějte se krásně a rádi, kdyby cokoliv. Express Eče na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Noel Gallagher zvažuje, že se během turné Oasis v roce 2023 zřekne alkoholu, stejně jako to udělal jeho bratr Liam v roce 2025. Přiznal, že si s Liamem musí v dnešní době vybírat své bitvy, protože už nemohou jezdit na turné, tak jak tomu bylo v 90. letech. Společnost Lost Surfboards loni zažalovala Lady Gaga s tvrzením, že lidé, kteří uvidí název jejího alba Mayhem, si budou myslet, že je nějakým způsobem propagováno touto firmou. Federální soudce minulý měsíc případ zamítl a uvedl, že taková záměna pravděpodobná není. Lady Gaga požaduje proplacení soudních výloh ve výši $232,484, s tím, že to byl jen takový propagační tah. Společnost Suno kápla božskou s tím, že scrappingem získávala zvuková data z YouTube pro trénování hudebních modelů umělé inteligence. Soudní spor sahá do roku 2024, kdy společnosti Suno a Udio byly zažalovány společnostmi Sony Music, Universal Music a Warner Music, všechno Group, za to, že bez povolení trénovali své modely umělé inteligence licencovanou hudbou. Warner se později se společnosti Suno dohodl. Mezitím už Suno připravuje svůj studiový DAV systém pro širokou veřejnost a vlastní vinylový label pro AI produkty.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Noel Gallagher zvažuje, že se během turné Oasis v roce 2023 zřekne alkoholu, stejně jako to udělal jeho bratr Liam v roce 2025. Přiznal, že si s Liamem musí v dnešní době vybírat své bitvy, protože už nemohou jezdit na turné, tak jak tomu bylo v 90. letech. Společnost Lost Surfboards loni zažalovala Lady Gaga s tvrzením, že lidé, kteří uvidí název jejího alba Mayhem, si budou myslet, že je nějakým způsobem propagováno touto firmou. Federální soudce minulý měsíc případ zamítl a uvedl, že taková záměna pravděpodobná není. Lady Gaga požaduje proplacení soudních výloh ve výši $232,484, s tím, že to byl jen takový propagační tah. Společnost Suno kápla božskou s tím, že scrappingem získávala zvuková data z YouTube pro trénování hudebních modelů umělé inteligence. Soudní spor sahá do roku 2024, kdy společnosti Suno a Udio byly zažalovány společnostmi Sony Music, Universal Music a Warner Music, všechno Group, za to, že bez povolení trénovali své modely umělé inteligence licencovanou hudbou. Warner se později se společnosti Suno dohodl. Mezitím už Suno připravuje svůj studiový DAV systém pro širokou veřejnost a vlastní vinylový label pro AI produkty.
0: Express FM.